Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Zlepšuje si náladu. Hit
1: Radio. Že dušu léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-Cepkov.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Jojo, bombary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na tisku.cz.
2: Náplně hned.
3: Hit Radio.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český pracovní trh rychle stárne. Šedesátníků je mezi pracujícími a lidmi hledajícími práci už přes 640 tisíc, tedy více než dvakrát tolik, co dvacátníků. Průměrný věk pracovníků se za posledních 25 let zvýšil o téměř 4 roky na zhruba 45 let. Trend bude podle statistiků pokračovat a ovlivní pracovní trh i důchodový systém. Německo prodlouží kontroly na svých hranicích až do poloviny března příštího roku. Opatření se týká i hranice s Českem a vláda ho zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci. Kontroly na česko-německé hranici přitom fungují už od října 2023. Německo je součástí Schengenu, kde by za běžných okolností kontroly na vnitřních hranicích být neměly. O koncerty amerického rapera Kanye Westa je v Rusku obrovský zájem. Za jediný den se na jeho dvě říjnová vystoupení v Petrohradu prodalo 81 tisíc vstupenek. Stane se tak největší západní hudební hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku války na Ukrajině. Kvůli koncertům výrazně vzrostl i zájem o letenky, vlaky a ubytování v Petrohradu. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ve Zlíně nám přibudou další měřené úseky. Strážníci nechali nainstalovat radary na Štefánikově ulici od Kudlovské přehrady až skoro po křižovatku nad Lídlem a taky na průtahu Mladcovou. Tady se má v budoucnu navíc měření rozšířit na celý průjezd zástavbou od příjezdu do Zlína až po točnu autobusu. Čeká se ještě na rozšíření silnice. V posledním srpnovém týdnu začne na obou místech zkušební provoz radarů a s ostrým měřením pak musíme počítat od 1. září. Zatím je na východě Moravy většinou oblačno, odpoledne už se ale bude vyjasňovat. Dnešní maxima se dostanou na 23 až 26 stupňů.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Hraní šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásný ráno, tady jsme vám trošku lhali, zatím s váma jenom Jasmin a David. Čau, Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Michal byl včera na svatbě, dělal DJ a říká, hele, já ráno přijdu úplně hotovej, ale přijdu. A nepřišel, ale za chvíli ho tu projímáme.
2: Hele, to, že tady není Michal, je problém, ale to, že mi nejde noťas, to je samozřejmě ještě mnohem větší problém, jo.
1: Co to je za den? Tak my to tady snad nějak vyřešíme, Michal by měl přijet opravdu a my zatím posíláme Hozíra nebo právě teďka Katy Perry na Hit Radio.
0: Hit Radio Zlín.

0: 10 minut po 6. Posloucháte Hit Radio a tohle byl Hozier, jeho Too Sweet. Představte si, že sedíte v letadle. Jste připoutaný, ty motůrky už jedou, nastartovaný všechno. A najednou se zjistí, že se prostě nemůže odletět, jo. Ne kvůli žádný závadě, poruše a podobně, ani kvůli počasí. Ale protože někde na letišti zůstaly striptérky. Přesně to se stalo u pražského letiště. Dámy tam mířily do Chorvatska kvůli natáčení proma videa k nějaký jako jachtařský akci. Jenže ten personál je, jak si zapomněl, ve VIP salonku a takhle důležitou nakládku tam nemůžete nechat, že jo? A myslím si, že asi uznáte, že skupina striptérek je poměrně specifický typ cestujících, který asi jako všimnete, když není na té palubě. Nicméně, let nabral teda zhruba hodinu zpoždění a říkám si, co je hodina zpoždění oproti takovýhle historce, kterou pak třeba pilot může vyprávět, protože ne všechno, nebo ne takovouhle věc asi často neříkáte třeba pak do toho mikrofonu. Jak by to znělo, Dave?
1: Hello, it's your captain speaking. On tam vždycky tak chrastí, že jo. Na chvíli mluví o počasí, no a potom asi zmínil to, že prostě zapomněli důležitou část cestujících na zemi a že se pro ní musí vrátit, no.
0: No tak my stále čekáme, až nám přivezou taky někoho. To je Michal samozřejmě, co poprvý v životě do rádia zaspal.
1: No bych to nepřirovnal jeho příchod k příchodu 30 stripterek, nebo kolik jich bylo, ale Michal už pojeď, no jestli nás slyšíš.
0: No, jako měl by si za to zaspání poprvý v životě připravit nějakou šouku pro nás. Tak zatím Kato, John, turn the lights off na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Divoký kočky, posloucháte Hit Radio. 6 hodin 18 minut, dobré ráno, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ale koho pak to slyšíme najednou?
0: Dobré ránko, já bych se chtěl omluvit, že jsem zklamal vás všechny. Jenom vás tady ve studiu, ale i vás u přijímačů. Já jsem zaspal, poprvé v životě jsem do rádia zaspal.
1: Jak dlouho děláš rádio, že je to poprvé v životě?
0: 10 let.
1: Hustý.
0: Já jsem 10 let nechyběl.
2: Takhle předtím si vysílal od 4 od dopoledne, tak to by bylo celá překvapivý.
0: Počkej, já jsem dřív zaskakoval ráno přeci.
2: Dobře, no.
0: No, dobře. Hele, já to nechápu, co se stalo. Já jsem se vrátil ve 3 ráno, dávám si opravdu 4 budíky, jo, a mě to probudilo a stala se ta věc, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jsem si řekl ještě, no tak na chviličku, zavřu oči, na malou chviličku a najednou brr, brr. Říkám, co to je za zvuk? Koukám, SMSka, Jasmin, 5.45, stíháš? A já. Myslím si, že to slyšel celý barák, takhle hlasitý dopr... jsem ještě v životě neřekl.
1: A tak to je hustý, že tě probrala ta zpráva, to bych vůbec nečekala.
0: Já to nechápu.
1: Taky to nechápu.
0: Já tomu nerozumím. Takhle, nejsi v tom sám, že ne? Doste v tom se mnou a zaspal jste taky. Určitě někdo mezi vámi je, klidně napište, tak já bych se chtěl teda hluboce omluvit vám všem, že jsem si vás dovolil takhle podrazit vlastně teda v úterý ve středu ráno.
1: Ale my ti to proměneme, já koukám na ty tvý očička unavený.
0: Bláho. Ale už dobrý, jsem připraven, písničky taky připravený, Maroon 5, Cardi B za malou chvíli, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás ladíte v autě, bude aktuální doprava.
3: Nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
4: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Uh-huh. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
3: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu Radia.cz.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
9: A?
8: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
9: nepřežijí.
8: Naštěstí Baumax má řešení.
9: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Co To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
13: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
12: Všechno, zachraňte nás.
13: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
12: O, děkuju.
13: To my děkujeme.
14: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
15: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku v plynulosti. Na D1 na 333. kilometru směrem na Ostravu stojí u hranice porouchané auto. Určitě tam zpomalte.
18: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
19: Křupni Vest a zažen stres.
20: Vestzlin.cz.
21: Hit Radio Zlín.

0: Krištof, Hit Radio a středeční snídaní šampionů.
1: Dobré ráno.
2: Ranní update.
3: Dnes se dozvíme, který český film zabojuje o Oscara. Česká filmová akademie vybírá z 5 snímků, mezi nimi jsou například Neporazitelní nebo Svěrákových 5 švestek. Vítězný film bude Česko zastupovat v kategorii nejlepší mezinárodní film. OpenAI po vážném bezpečnostním incidentu zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Testovaný AI agent se totiž v červenci dostal z kontrolovaného prostředí a napadl systémy společnosti Hugging Face. Firma teď chce nejprve posílit zabezpečení a dohled nad podobnými systémy. V Japonsku roste popularita takzvané spánkové turistiky. Hotely nabízejí pobyty zaměřené na kvalitnější spánek, od uklidňujících čajů a speciálních polštářů až po matrace na míru. Některé dokonce během noci měří mozkové vlny a hostům následně poradí lékař.
1: Že spánková turistika, myslím si, že jste vybral náhodou tohle téma, protože já jsem, připomínám, jsem dneska ráno zaspal a já byl teda ráno hodně na výletě.
4: To by se hodila dovolená, no. Tak představ si, že se tě potom kolega v práci ptá, hele, co dovolená, jak jsi to užil? Já si vůbec nepamatuju.
1: Já jsem jí prospal celou. Tak krásné ráno vám všem. Eminem, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři a další si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to,

Tohle je Shakira, tohle je Hit Radio 6.42. Dobré ráno. Představte si, že vám doktor 9 měsíců tají, jestli malujete pokojíček na modro nebo na růžovo, protože státu došly nevěsty. Tak ve Vietnamu je tohle realita. Vietnam má totiž obří průšvih.

0: No to ne, jako... Já nechci, ať to zní jako zle nebo nějak ošklivě, ale možná vy, kdo máte jako jiný pohlaví, než jste si jakoby v vozovkách vysnili, tak tam bylo takový to prvotní zaskočení. Hele, takhle, trvalo mi to 5 minut, pak jsem se odskočil a teďka jsem za holku nejvíc rád na světě, jo. Jenomže až přijde ta puberta, to bude náročný.
1: Až si přivede domů nějakýho potetovaného hezouna.
0: Přesně. Tak doufám, že udělá kerku i mě.
2: Já musím říct, že můj brácha to měl úplně stejně. Němu se taky narodila holčička vlastně loni v říjnu. A byl ze začátku z toho takový nejdřív zklamaný, když se dozvěděl, že to bude ta holka a ne kluk, ale trvalo to taky asi 3 minuty a najednou vlastně po tom, co se mu narodila ta holka, tak on se úplně změnil a úplně jí miluje a je vlastně ještě víc takovej rozněžnělej, než je jeho žena v současné chvíli, jo, fakt jí žere.
0: Přitom my to zklamání, teda konkrétně chlapy, si prostě jako jenom děláme sami, je to úplně zbytečný. Navíc chlap je odpovědný za to, jaký to pohlaví bude.
2: Ano.
0: My to totiž určujeme, takže my nemáme jako důvod být naštvaný, ale samozřejmě znám spoustu případů, kdy ten chlap byl opravdu jako tak naštvaný, že to jako úplně to neskousnul, jo?
2: Tak je takový případ i mezi našima posluchačema. Pojďte nám říct, jak jste to měli vy, když se vám narodilo dítě, jestli jste byli takhle nesklamaný, že se vám narodilo, to samozřejmě. Ať je to cokoliv, tak pane bože, je zdraví, jsme rádi, buďte šťastný, ale jestli jste měli nějaký preference.
0: 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám za chvíli pošleme další hity, třeba Kamrat, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Trnko brání, Trnko brání. Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
8: Růžový Slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: máte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Pak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici. V Prostějově v Majakovského ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.54, hezký ránko. Bylo pohlaví vašeho dítěte to, které jste si vysnili, nebo ne? Tak tohle řešíme, to jsme chtěli po vás a přišlo od vás spousta zpráv.
1: Verča píše, dobré ráno, parto. Právě z tohoto důvodu, toho aha momentu, jsme byli od začátku přesvědčení, že se chceme nechat překvapit. První byl kluk, druhá holka. Mít páreček byl pro mě sen a splnil se mi. Nikdy bych své rozhodnutí neměnila, ani děti.
0: Mhm. Taky píše Luca, dobré ráno, já chtěla holčičky a mám dva kluky, ale miluju je nade vše. Taky píše Slunceminátor. Ahoj, co se týče pohlaví dítěte, tak mě jako chlapovi to bylo úplně jedno. Pro zachování jména jsem možná podvědomě doufal v kluka. Jediné omezení jsem viděl v tom, že po domluvě s manželkou ona vybírala jméno pro kluka a já pro holku. Naštěstí máme Lucku a Elišku namísto Leoše, Dominika a jiné exotiky.
1: Ještě tady je zpráva třeba, dobré ráno, já jsem si přál dceru a to se mi splnilo. Teďka jí budou 4 roky, užívám si s ní každý den, děláme kraviny každý den a manželka jenom kroutí hlavou. Takže tady naopak otec si přál tu dceru a dobrý.
0: Pojďme na hlasovku od Šárky.
2: Ahoj bando, tak u nás to zklamání nebylo, akorát, že do porodu prvního dítěte, což byla dcera, tak mi říkali, furt máte bříško kluka, budete mít 100% kluka. Říkám, ne, mám holčičku. Nevěřte to, nakonec se opravdu narodila holčička. No, ale o rok a půl později se narodil i kluk, takže je to vyrovnané. Mějte se, ahoj.
0: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, jestli tam něco náhodou nepřebejvá.
3: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička vlastně.
0: Ne, to si říkají bohužel doteď. Tak tady máme hlasovku od Lucie.
4: Krásné ráno. Tak já, když jsem byla v očekávání, tak jsem nechtěla vědět pohlaví až do porodu. Naštěstí se to ututlalo a nevěděla jsem. Ale celou dobu jsem si myslela a představovala a měla jsem takové tušení, že to bude prostě holka. A i různé kivadelka a intuice a takové věci mi prostě pořád říkalo, že to bude holka. Přišel porod a je to kluk a jsem na něho neskutečně ráda a neumím si představit, že bych měla holku.
0: A ono vlastně já teda z pozice otce musím říct a myslím, že mi snad dáte za pravdu, že ať čekáš cokoliv a seš možná v prvotní fázi trochu zklamaný z toho, že se narodilo třeba to opačný pohlaví, tak ve finále hlavně, že to dítě je zdravý, že jo. A co se nám narodilo tady v playlistu? A co to bude? Dámy a pánové, holčička. Je to na světě, Lady Gaga, abrakadabra, hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: Staré město na vědomost dává, že Gulášfest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Gulášfest. staréměsto.uh.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
4: Čí jsou hody?
5: Naše!
4: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko letos zažívá rekordně dlouhé období nedostatku půdní vláhy. Na třetině území přetrvává nedostatek vody v půdě prakticky od začátku roku. Nejvíc se problém týká jižní a střední Moravy a závětrné strany Krušných hor. Právě tyto oblasti se s dlouhodobým nedostatkem vláhy potýkají opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar věří, že příští rok bude možné nabrat více policistů a hasičů. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou je mírně optimistický také ohledně zvýšení jejich platů. Dohodli se i na vyšších dotacích pro dobrovolné hasiče. O penězích na kyberbezpečnost, IT projekty a další investice se bude ještě jednat. Amazonský prales má podle nové studie pozoruhodnou schopnost vlastní obnovy. Klíčovou roli hraje zhruba 15 až 25 druhů stromů, které dokážou rychle osídlit vykácené území. Postupně vytvářejí podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začínají znovu ukládat uhlík. Podle vědců by jejich cílené vysazování mohlo výrazně urychlit obnovu zničených částí Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Kino Nad Sklepí v Kroměříži bude 3 týdny mimo provoz. Důvodem je kompletní výměna ozvučení. Zavřené bude kino od příštího týdne. Znovu promítat pak začne od 11. září. V kroměřížském kině už se kvůli starému ozvučení začaly v poslední době objevovat problémy. Po výměně bude zvuk čistší a průraznější. Předloni město pořídilo i nový projektor, promítací plátno a 3D technologii. Ročně do Nad Sklepí přijde asi 40 000 lidí. Zatím je na východě Moravy většinou oblačno, odpoledne už se z toho ale vyloupne polojasno nebo i skoro jasno a maxima 23 až 26 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Taky dej vem dobré ráno.
9: Krásný ráno.
8: Startuje druhá třetina středeční snídaně, jsme rádi, že jste u toho, hezké ranko.
9: Kdo jste ve vztahu, tak máte nový vztah, anebo jenom svýho ex nějakým novým obalu. Vědci zjistili, že máme svůj typ a možná mnohem víc, než si chceme přiznat. A za chvíli zjistíme, co si pořád dokola vybíráte vy.
8: Na to počkejte, to proberem teď další hity, tohle je Poetika, hezké ráno.
0: Hit

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Anastasia 709. Krásné středeční ránko, šampioni.
1: Tak je to ofiko. My celý život randíme s prakticky jedním člověkem, jenom po každý vypadá trošičku jinak, jo. Změníte jméno, účes, povolání a za 2 roky třeba sedíte doma a uvědomíte si, že to je ale vlastně ten stejný člověk, ty stejný hádky, všechno je vlastně stejný. Podle nový studie si totiž nevědomky vybíráme podobný typy partnerů a do nových vztahů si vlastně dáváme i ty stejný problémy. A je pravda, že můj Kuba mi občas řekne, ty si vybíráš furt ty stejný blbečky, viď? Protože oni opravdu, i můj Kuba, i ex dělali hudbu, oba dva mají studio, takovýhle věci, vlastně fakt podobný typy.
0: Já si myslím, že teďka u našich posluchačů došlo k velkému zamyšlení, že se vám začalo honit hlavou. Jestli náhodou u toho vašeho současného partnera nejsou nějaký náznaky z minulosti, nějaký vzorce chování. Já to tak nemám. Jako i když možná vidný věci, jo, a jsou to brunety, jo, ale to je všechno. Ale
2: jsou to ženy.
0: Jsou to, zatím to jsou ženy. Jo? Nevíme, co přinese budoucnost.
1: Co u Davidů doma?
2: Možná blondětý vlasy a pečlivost.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A tak to je pozitivní vlastnost, ano?
2: To je dobrý. Negativní.
0: To je pozitivní. No tak co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů celý život vy? Jo? Že se to přehazuje od jednoho druhýmu. To je nějaký takový mustr, který vlastně jedete pořád dokola. Něco, co máte opravdu rádi, něco oblíbeného. Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 nebo nám to se můžete poslat jako zprávou, no a my pro vás máme další skvělý hity. David Guetta, Terry Swims, Stones and I v 7.11 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, ladíte středeční Hit Radio, za to moc díky, dobré ráno. Vybíráme si stále ty stejné partnery, náš mozek má podle posledního průzkumu prostě jeden oblíbený mustr a jede ho pořád dokola. Ptali jsme se vás, co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů po celý život?
1: Janča píše, dobré ráno, tak já jsem podruhé vdaná a oba manželé naprosto odlišní. S prvním jsem vydržela dlouhých 18 let, egoista, sobec, bordelář, mamánek, neměl rád lidi, byl líný. S druhým jsme už 19 let a na pořád. Máme stejné koníčky, má mě rád, je pořádku milovný, je to sportovec. No, tak tam to vyšlo hezky.
0: Tady ta statistika teda úplně nefunguje. Pojďme dál, máme tady hlasovku od Andreji.
2: Nazdárek, tady Andrea z Jihlavy. Já teda nemůžu souhlasit, protože můj ex byl notorický hulič. Jsem tam asi i něco jako tvrdšího. Absolutně nezodpovědný, neměl vycházet s penězma. A manžel, s kterým jsem teďka skoro 13 let, tak je zodpovědný, chodí do práce, nekouří, skoro nepije, no prostě úplně zlatíčko. Takže asi nesouhlasím. Asi jsem se poučila z toho minulého vztahu. Díky bohu. Takže hezký den, papa.
0: Já si myslím, že Andrea taky nebyla mezi těma, kteří se ptali v tomhle dotazníku. Tak máme tady hlasovku taky od Ivči.
3: Krásné dobré ráno. Tak já to můžu jenom potvrdit, protože já vlastně ve svých 15 letech na střední jsem měla klučinu, byli jsme spolu krásných 6 let, byla to nejkrásnější láska, kterou jsem kdy mohla zažít, prostě úžasný, báječný. Bohužel jsme prostě dospěli každý jinam, ale rozešli jsme se v dobrým, s jeho rodinou i s ním jsme v kontaktu pořád. No a když se tak jako zpětně podívám na ty svoje partnery, včetně tady toho, tak oni jsou opravdu víceméně stejný, stejný typově. Vysoký, šlachovitý, sportovně založený. Všichni. No, moc jich nebylo teda, jo? No a s tím takovým jsem taky skončila prostě. Máme spolu dvě nádherné dětičky a taky vysoký, šlachovitý, prostě nasvalený, sportovec. Takže mě jsou souzený tady ty sportovci, no.
1: Se nejsval a šlacha. V čem to bylo, v jaký pohádce?
0: No, nicméně nám z toho vychází teda díky vám. My jsme si tady udělali takový průzkum, vlastně oficiální, a vychází to, že ten průzkum, který jsme tady probírali, tak vlastně tak úplně nesedí. Je tak.
1: Tak možná buďme rádi, ty bejvalí jsou bejvalí jenom z nějakého důvodu přece jen. Že?
0: Přesně, kašleme na ex. Na co nekašleme, jsou další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za malou chvíli. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakých 15 minut budete soutěžit s Kozlem, no a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku v provozu. Na Přerovsku na výjezdu z Rakova směrem na Výtonice probíhá oprava vozovky, počítejte s omezením.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Chrupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: 7.29. Hit Radio v uších, dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Alergiky v Česku čeká další náročné období, začíná totiž sezóna ambrozie, jedné z nejagresivnějších pilových rostlin. Kvůli klimatickým změnám se u nás stále více rozšiřuje a alergiky může trápit až do října. Včera začal prodej vstupenek na podzimní zápasy české fotbalové reprezentace. Lístky na duely s Chorvatskem, Anglií a Španělskem jsou v prodeji od včerejších 14 hodin. Ceny začínají na 590 korunách. Vydání nového hudebního alba může být překvapivě rizikové i pro řidiče. Americká studie zjistila, že ve dnech vydání největších alb stoupl počet dopravních nehod zhruba o 15%. Vědci za jednu z možných příčin považují větší nepozornost při pouštění a ovládání hudby za volantem.
2: No tak ono asi záleží taky, co to je za žánr. Dovedu se to představit třeba u takového nového CDčka Linkin Park. Že budeš divočit. Ale ono vlastně i taková Adele, že jo, Pijánko, Pohoda, to ti zase na těch cestách uspí, no. Tak si vyber. Tak radši relax na těch cestách, jo, to vám pošleme my, právě teď, Mika. No a hlavně jdeme soutěžit, je tady rychlá pětka s Kozlem. Celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené Nealko Kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud byste chtěli tohle všechno vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď slíbený Mika na Hit Rádiu, dobré ráno.

0: Tohle je Mika, tohle je Hit Radio 7.34, krásné ráno. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla a čas na rychlou pětku je právě teď.
1: Rychlá pětka. Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, který má nový 3 příchutě. Černý rybíz a třešeň, taky citron a bezinka, nebo meruňka a meduňka. No a k tomu i voucher na e-shop.
0: No a s námi ve vysílání je Jirka a Janča. Dobré ráno, lidi.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste v autě a vy tam máte děti a oni spí nebo jsou zhůruž?
2: No, tak půl na půl a vypadá, že už jsou vzor, ale my tady máme nejenom děti, my tady máme i babičku s dědou, my jsme prostě úplně plní.
1: Celá familie.
0: A to jste se vešli do klasického auta pro 5 lidí, jo?
2: No, to no, právě, že ne, máme trošku větší.
0: Trošku větší, no a kam pádíte, rodinko?
3: No, jedeme na výlet do pekla Čertovina, kde právě to má něco s Kozlem mají spojené.
0: Mm-hmm. Jo, takhle. No tak u nás vyhrajete, pokud se vám zadaří, voucher v hodnotě 5000 korun a právě ochucené 0% nealko Kozel. Takže pro tebe, jakožto řidiče, Jirko, ideální věc.
3: Ano, přesně tak.
0: Tak jdeme
2: možná
0: na to.
2: Možná i dětem dáme cucnout.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď. Kolik slabik má slovo Kozel?
3: 2.
0: Ano. Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik je 7x7?
3: 49.
0: Naprosto bez váhání.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
4: Jak se nazývá samec od krávy?
2: Bík?
3: Někdy vůbec.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký nástroj používáme ke stříhání papíru?
2: Nůžky.
0: Naprosto jednoduchý, naprosto jasný. A poslední pátá otázka.
4: Kolik trpaslíků žilo se Sněhurkou?
2: No, děti říkají, že 7, tak nejspíš ano.
0: Ale děti to probudilo, oni slyšeli, že je dostanou cucnou toho Kozla, nealko.
1: Je to tak.
0: A jsou vzhůru, rodino, je to vaše.
2: Tak moc děkujem.
1: Gratulujem.
3: Hezka. Tak si do toho Kozlího rohu nálije místo kozích canek Kozlíka.
0: Koukám, že tam máte veselo, tak šťastnou cestu, dobře dojďte, my vám za chvíli pustíme nějaký písničky a posíláme výhru od Kozla v voucher hodnotě 5000 korun. Tak se mějte krásně.
2: Děkujeme.
0: Není zač, krásné ráno, ahoj.
3: Ráno, ahoj.
1: Ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
1: Hit Radio Zlín.

0: dáváte si Hitradio, dobré ráno. Do soutěže Rychlá pitka se před malou chvílí dovolala početná rodinka, která jela v jednom autě. Pravděpodobně to bylo něco většího, ale na Slovensku by se úplně v klidu naskládali všichni do malý feldy. Tam totiž policie zastavila Škodu Felicie, vystoupilo z ní Harryte kolik. Harry nechává zárat, kolik z ní mohlo vystoupit lidí, včetně řidiče. Co myslíte?
1: Tak já tipnu, že na každý sračce byly dva lidi, včetně řidiče, to znamená 10.
0: Dobře, jaký má tip Jasmin?
2: Já budu skromnější, dám 9 třeba.
0: Málo, pořád málo. 18 lidí.
2: 18?
0: 18 lidí vystoupilo z jedné Škody Felicie.
2: V jednom autě teda mám.
0: V jednom autě, tak jako to už se dávno ví, že Felicie, ta superkára, nejlepší fára jsou Felicie, to víme.
2: Já miluju.
0: Hele, jako bratia, vzít stopaře je super, ale nemusíte brát všechny po cestě.
2: Počkej, já tady ještě vidím hlavně, že to je řidič bez řidičáku. Takže 18 lidí bez řidičáku.
0: To je blbý, že tam neměl řidičák ani jeden z 18 lidí. Jako pravděpodobnost s každým člověkem jako narůstá. Hele, a já si myslel, že byla velká fléřina jet v 8 lidech z festiáku tenkrát, jo. Ve 120, ty brďo. Tak schválně, kolik nejvíc lidí jste kdy nacpali do jednoho osobáku? Vy to nám můžete klidně napsat. Nicméně my k vám za chvíli do těch vašich aut pošleme další muziku, likvido, narkotik, taky přihodíme aktuální dopravu a staví se i Lost Frequencies. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádio.

0: stáhnout Delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout Delfína?
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte uzavírku. Na Přerovsku v Prosenicích je uzavřena vozovka v místě železničního přejezdu z důvodu opravy přejezdu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno, tohle Soulos Frequencies a Hit Radio v 7.53.
1: Věřte tomu nebo ne, ale my jako lidstvo pomaličku přestáváme mluvit, což je třeba pro nás v rádiu celkem blbá zpráva. Nicméně podle nové studie za posledních zhruba 15 let klesl počet slov, který denně vyslovíme, asi ze 16 tisíc na 12 700 a nejvíc to prý údajně obnáší takovýto obyčejný povídání doma večer po práci.
2: Proč?
1: Údajně nejvíc za to asi můžou sociální sítě, protože začneš jako nějaký rozhovor, jasně, dialog a najednou pípne notifikace a ty jo, počkej, a najednou se na tom mobilu oba a už si nepovídáte.
0: Takže z 16 tisíc slov za den jsme klesli na 12 tisíc, jo, tak ono u někoho je i 100 slov denně, moc, občas si říkám, jo, ale počkejte, až tu přijde BFLM z Bruselu, jo, od ledna 2027 bude limit 5 tisíc slov na den, kdo překročí, platí pokutu. Tak my už nebudeme mluvit, ať neplýtváme slovy, jdeme hrát. Do 8. Zara Larsson, Lush Life. Hezké ráno, šampioni.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Čí jsou hody?
5: Naše!
4: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš chce znovu umožnit návrat prvňáků ze základní školy do školky. Tato možnost byla zrušena novelou školského zákona a neplatí už od září 2025. Podle zastánců by se využívala jen ve výjimečných případech, například přes přípravné třídy. Ministr školství Robert Plaga je ale proti a návrh chce odmítnout. Rakouská policie zastavila český autobus kvůli jeho špatnému technickému stavu. Při kontrole na dálnici zjistila vážné závady na brzdách a čtyřech pneumatikách. Autobus se zhruba 30 cestujícími proto nesměl pokračovat v jízdě a policie mu zabavila značky i technický průkaz. Cestující museli počkat na náhradní autobus. Na sicilské Etně zemřel po zásahu bleskem 29-letý americký turista. Muž se během bouřky pohyboval v oblasti, která byla kvůli erupcím pro veřejnost uzavřená. Etna je už téměř 2 týdny výrazně aktivní a chrlí lávu i oblaka popela. Podle odborníků mohou současné erupce za určitých podmínek přispívat i ke vzniku místních bouřek. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Ve Zlíně nám přibudou další měřené úseky. Strážníci nechali nainstalovat radary na Štefánikově ulici od Kudlovské přehrady až skoro po křižovatku nad Lidlem a taky na průtahu Mladcovou. Tady se má v budoucnu navíc měření rozšířit na celý průjezd zástavbou od příjezdu do Zlína až po točnu autobusu. Čeká se ještě na rozšíření silnice. V posledním srpnovém týdnu začne na obou místech zkušební provoz radarů a s ostrým měřením pak musíme počítat od 1. září. Zatím je na východě Moravy většinou oblačno, odpoledne už se ale bude vyjasňovat. Dnešní maxima se dostanou na 23 až 26 stupňů.
0: Jsme v

0: set.
1: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Hezké ránečko.
4: Krásnou středu.
5: Snídaně šampionů.
4: Za chviličku zjistíme, co si ještě teďka v srpnu můžete sami nazbírat na samosběru a jestli jsou ještě jahody, protože zavoláme přímo na farmu Vraňany, takže s náma rozhodně zůstaňte.
3: Eva Max, Damiano David, další důvod, proč i po 8 ladit Hit Radio. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Nejnovější Damiano David ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio 808. Krásné ránko.
1: Kdo milujete samosběry, tak to naprosto chápu. Ona je to za mě jedna z mála aktivit, kde člověk dobrovolně zaplatí za to, že si něco sám odpracuje, tu sklizeň, a ještě z toho odchází vlastně úplně nadšený.
0: No máš z toho pak takovou radost, takový dobrý pocit, že jo? Tak je teda fakt, že samosběry jsou čím dál populárnější, tak nás zajímá, co se dá ulovit ještě teď v druhé půlce srpna a hlavně, jestli se ještě někde dají sehnat jahody, tak my nebudeme hádat, ale rovnou jsme zavolali tam, kde to vědí nejlíp, a na telefonu je Dáša Hančová z farmy Vraňany. Dobré ráno, Dášo.
2: Krásné dobré ráno z Vraňan všem posluchačům.
0: Krásné dobré ráno. Tak Dášo, povězte nám, co se u vás teďka aktuálně sklízí a na jaké samosběry můžou lidé právě v těchto dnech vyrazit?
2: Tak léto je v plném proudu a jak už jste řekli vy, tak samosběry neustále rostou v oblibě všech návštěvníků a zákazníků farmy. A ono to není jenom o té ceně, že si můžete nazbírat levnější komodity, levnější ovoce a zeleninu. Je to opravdu o tom zážitku pro celou rodinu. Protože zrovna nyní můžete třeba svým dětem ukázat, jak se sklízí melouny, švestky, ještě stále máme okurky na kledačky, úžasný rajčata, zhruba až 20 odrůd nejrůznějších barev a tvarů, papriky, cukety, patizóny, dýně Hokkaida, začíná cibule na uskladnění, česnek na uskladnění ještě máme, blíží se brambory. No a zmiňovali jste se o jahodách, tak na ty se můžeme těšit po celé září, protože my ve Vraňanech umíme termínovat výsadby jahod, takže ta hlavní jahodová sezóna je samozřejmě za námi, ale i v září si můžou samosběrači užít samosběr jahod se mnou. Máme to nazvaný jako jahody s Dášou, pojďte na jahody s Dášou. A já beru skupinky, které se objednají na tento samosběr a beru je k našim porostům do foliáku, kdy jim ještě přiblížím něco z naší historie a něco o pěstování jahod.
0: Vy jste říkala, jahody s Dášou, bude k tomu i šlehačka?
2: No samozřejmě, jahody se šlehačkou nesmí chybět v nabídce v kafé na výsluní, takže ty si u nás můžete užívat každý den.
1: A ty jahody jsou teda, chápu, pořád nejpopulárnějším samosběrem asi.
2: Jahody jsou asi to nejlákavější, co návštěvníky táhne, ale v tuhle chvíli jako zaznamenáváme obrovský zájem o melouny, protože tím, jak se otepluje, mění se klima, tak už se daří i melounům tady u nás, takže melouny frčí, rajčata, když nabídnete tu paletu těch barev, tak pro ty návštěvníky je to taky zajímavé, že si můžou nazbírat rajčata nejenom klasická červená, ale i žlutá, oranžová, černá, zelená, takže ta nabídka je opravdu pestrá.
0: No a Dášo, kdybyste měla našim posluchačům říct, kde můžou najít komplet informace?
2: Tak určitě sledovat naše sociální sítě, Facebook a Instagram Farma Vraňany Hanč, a všechny informace najdete také na našem webu www.farmavraňany.cz.
0: Dášo, my vám moc děkujeme a minimálně my dva tady se Jasmin se teda na ty jahody se šlehačkou u vás ve Vraňanech stavíme.
2: Těšíme se na vás a děkujeme, mějte krásný den.
0: Mějte se krásně.
1: Vy na skle.
0: Takže kdo chcete mít pocit toho poctivýho zemědělce, ale na pár hodin a pak se vrátit zase k tomu svýmu, tak vyražte do farmy Vraňany. Od nás teď na Hit Rádiu další muzika, Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj.

0: tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů, chvíli po 8:45.
1: Pojďte si teďka jen tak pro sebe vzpomenout na to, co jste dělali v 19 letech. Já jsem měla radost, že jsem zvládala školu, brigádu, k tomu si nezapomenout klíče, peněženku, když jsem odcházela z bytu. A pak je tady Nikolas Pipal. Tohle jméno si zapamatujte, protože tomu frajerovi je teprve 19. A tři zajímavý věci, jo. Za prvý, je ambasadorem české cesty do vesmíru. Za druhý, vyvinul systém, který pomáhá odhalovat mozkový nádury a používají ho ve fakultní nemocnici Olomouc a do budoucna by se mohl dostat i dál do světa. A za třetí, protože toho má asi pořád málo, tak ještě získal stipendium na Oxfordu v 19.
0: Jak to poslouchám, mě je tak trochu stydno, protože když si vzpomenu na sebe, anebo když si vzpomeneme asi všichni na sebe, co jsme dělali, nebo spíš respektive nedělali v 19, tak tohle teda klobouček dolů. Mimochodem, mimo jiné, je jeho velkým snem jednou získat Nobelovku a co je zajímavé, tak ho inspiruje i teorie velkého třesku.
1: Takový malej Sheldon mezi námi.
2: To je ten seriál, ne?
1: Jo.
0: Malej Sheldon, takže Nikolas Pipal. Pipal. Takže určitě o tomhle klukovi za malou chvíli uslyší celý svět. A my vlastně můžeme říct, že jsme vám to říkali už dneska, 19. srpna. Tak, Leony, Faded Love, taky Reggae Moon Man, o tom uslyšíte za malou chvíli vy a taky přehodíme aktuální dopravu. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
3: Hit Radio.

0: lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Moravě a ve Slezsku pozor na bouračku na Bruntálsku na příjezdu do Široké Nivy. Od Karlovic se střetlo osobní auto s nákladním, projedete jedním pruhem.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: Tohle se k poleno, Regen Moon Man Human na Hit Radio v 8.29 a David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek natočený na mobilní telefon sleduje příběh tří mužů, kteří se ocitli bez domova a potýkají se závislostí. O českém kandidátovi rozhodli členové filmové a televizní akademie. Ani extrémní vedra a požáry neodrazují Čechy od dovolených u Středozemního moře. Největší zájem zůstává o Řecko, Turecko, Španělsko nebo Itálii. Podle cestovních kanceláří se preference výrazně nemění ani při rezervacích na příští léto. Kompaktní disk tento týden slaví 44 let od zahájení komerční výroby. První CD se začala vyrábět 17. srpna 1982 v západním Německu. Prvním popovým albem vylisovaným na nový formát bylo The Visitors od skupiny
0: A
3: B.
0: B.
2: Je to tak.
0: ABBA.
2: Je to ABBA.
0: Je to ABBA. Je to ABBA. Schválně vzpomenete si vy na svoje první CDčko?
2: Tak já začnu. Já jsem si ho koupil v levných knihách. Stálo asi 30 korun a bylo to CDčko skupiny Outcast.
0: Jo, počkej, my se bavíme o koupených, ne vypálených.
2: Jo, ano.
0: Dobře, tak ten tak to trošku musím prozměnit. Takže koupený CDčko říkáš Outcast, jo?
2: Je to tak.
3: Mega.
0: Miluju. Co Jasmin, jaký bylo tvoje první CDčko? Koupený teda.
3: Koupený, to jsme si s bráchou kupovali Eminema Relapse CDčko 2.9, myslím si.
0: Eminema, máme tady.
3: Ten
2: taky
3: nálož.
2: Furt dobrý, no.
0: Please stand up. Já budu takovej neortodoxní, netradiční, já tady mám tohle. První koupený CDčko. Tohle, to jsou The Neighborhood. Playlistu to nemáme.
2: Já byla ze sousedství.
0: Cože?
2: The Neighborhood je.
0: No. A ten refren, já nevím, jestli to znáte, ale tohle.
3: Mega. To jsou vzpomínky, panečku.
0: David mi ukazuje, že už to mám vypnout. Že jsem mu dneska zakázal zahrát písničku, tak to vypínám. Tak pojďme na něco, co je z druhého alba skupiny. Z druhého alba Coldplay, tohle jsou Clocks na Hit Radio v 8.32, tolik je na Clocks. Hezké ráno.

0: Možná nám to nebudete věřit, my jsme si tady se Smin zatančili, ne teda spolu, každý sám samozřejmě. Rose, Bruno Mars, tohle šlape. Já mám tepovku třeba tak 130 a mám problém s dechem. Asi bych měl dělat něco s fyzičkou. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Takhle. Herec Al Pacino, známe ho asi všichni, že jo? Teďka už je to starší pán, je mu nějakých 86 let.
0: Ale ještě žije?
1: Ještě žije a dokonce má dvouletý dítě a zadělává si na další dítě. V 86 letech máš dvouletý dítě.
0: Počkej, a jak to udělal? To je první otázka. A proč to udělal?
1: Tak zase na druhou stranu, jako budou toho mít hodně společného. Můžou si dát spolu šlofíka po obědě, plínky společný, že jo?
0: No ale na maturách spolu asi nepůjdou, co? Takhle, já budu rád, když Bůh dá a v 68 tady budu, že vstanu z postele a tady Al Pacino. No tak, tak asi tleskáme, no. Fandíme, fandíme. Za malou chvíli Kateřina Marie Tichá, Lamen, taky Imagine Dragons. Hezké ráno, Hit Radio.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
5: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
4: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
6: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. staremesto.uh.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: the top of the world. Tohle jsou Imagine v 8.49 a tohle je středeční Hit Radio. Dámy a pánové, chcete ušetřit 60 tisíc ročně třeba na dovolenou?
1: No jasně.
0: Nechtěli byste, no tak stačí jeden malý detail, drobný detail, a to odstřihnout všechny kámoše a nikam s nima nechodit. Průzkumy totiž spočítali, že nás kamarádi vyjdou měsíčně zhruba na, typni Jasmin.
1: No tak říkal jsi 60, no.
0: No tak to počítej. Dobře, je to 5 000 korun měsíčně, to jsou pivka a tady jídlo venku a nějaký dárečky.

0: třeba nějaký společný akce. Takže vlastně z toho mi vychází, že být asociál najednou dává jako velký smysl, jo. Najednou víte, proč teda nemáte kámoše, protože prostě jenom šetřej, proč nemáme kámoše, no, proč nemám kámoše.
1: Taky no. No,
0: takhle, no, dobře, nebudem tady plakat nad rozlitým tím mlíkem. Kdybyste si měli vybrat, jo, schválně, kdybyste si měli vybrat, Jasmin, mezi ušetřenou pětkou měsíčně a jedním divokým večerem s kámošema, tak co by si za těch 5000 pořídila?
1: Já neušetřím ani tu pětku a nemám ani ty kamarády, tak
0: to není fér, to zpívá Lil Ellen.

0: středeční snídaně. Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: My se tímhle s vámi jdeme rozloučit a chceme vám poděkovat, že jste s náma strávili ty první 3 hodiny.
2: Bylo to výživný, moc jsme si to s váma užili. Doufáme, že i vy s náma samozřejmě.
0: Budeme se na vás těšit zítra.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak ať to jde v práci, případně užívejte dovču a zítra ráno v 6.
2: Zase tady, tak ahoj.
0: Mějte se, čau.
4: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli přes Valašské Meziříčí, tady máme menší komplikaci. Na ulici Masarykova tady momentálně je úklid odpadku a čištění vozovek a pokud pojedete přes Hulín nebo u Hulína na D1 na 263. kilometru, tady je překážka na vozovce, porouchané vozidlo, je to ve směru na Brno, buďte opatrní na svých cestách a kdybyste cokoliv samozřejmě potkali, 601 13 13 05, ozvěte se.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: On air.
15: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
16: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Není tedy ani jasné, jaký bude deficit. Kino Nad sklepí v Kroměříži bude od 24. srpna téměř 3 týdny mimo provoz. Důvodem je kompletní výměna ozvučení. Promítat by se opět mělo od 11. září. Kino Nad sklepí je jediným fungujícím biografem v 28-tisícovém okresním městě. Rok 2026 ještě neskončil, už teď je jisté, že se zapíše do historie meteorologie v Česku. Horké počasí překonávalo absolutní rekordy. Dříve mimořádné vzácné teploty nad 40 stupňů Celsia a byly naměřeny během 5 dnů. Vzhledem k dlouhodobým trendům může jít o předzvěst počasí v budoucnosti. No a tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve 3. kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička ve 2 setech. Ani ve 3. utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
4: Když se podíváte na teploměr, na některých místech Zlínského kraje můžete vidět už 20 stupňů, jako je třeba Slovácko, tak Uherský Ostroh. No ale 17 třeba měříme jenom v Rožnově pod Radoštěm. Zdravíme Lenku a děkujeme za tuhletu zprávu. Kdybyste chtěli vědět, jak to dneska s počasím bude vypadat, bude převážně oblačno, odpoledne, ale nakonec polojasno a večer se to úplně protrhá. Teploty by se mohly vyšplhat až na 27 stupňů Celsia, jinde se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupňů.
3: Hit Radio Zlín.
4: Hezkou středu všem, týden pracovní se nám tak jaksi přepůlil, tak hnedka ta nálada je o co si lepší. Ano, středa je takový oblíbenější den v týdnu, protože vlastně něco už máte za sebou a už toho ne až tak moc před sebou. Před námi je ale spousta skvělé muziky, aby se vám v to dnešní dopoledne výborně pracovala. Pink a Fucking Perfect, anebo taky Bar Song. Pojďme si společně zatrsat.

Afriky. I takovéhle kouzlo umíme na Hitrádiu Zlíně. 9 hodin a 11 minut. Já jsem včera vezl našeho malého a jeho kamaráda kolem zlínského zimáku a kluci na mě jakože tady se hraje nějaký zápas. Jak to, že je tady tolik lidí? A říkám, jo, tam je teďka aktuálně utkání. A nějak brzo ne, teď jakože ještě nezačala sezona. Říkám, kluci, a je to právě přípravné utkání. Cože to je? Říkám, no tak přípravné utkání. To je, víš, jako než začne právě ta sezona, tak se hrají takové přípravné zápasy, aby se postupně jako po té letní pauze dostali ti hokejisté do formy. A říkám, to se nikam nepočítá, to se nezapisuje, to je takové kamarádské jako takové utkání. A oni ze zadu z těch sedaček, jo, aha, přátelák. Říkám, tyjo, tak tohle jsem si celé mohl ušetřit. No, minimálně teda včerejší přátelák z Zlínských Beranů a Vlků ze Žiliny dopadl, přátelé, takhle. Hosté otočili utkání a na ledě Zlína vyhráli. A já jsem si hnedka říkal, tohle se nedělá. To je, představte si, že přijdete k někomu na návštěvu a polijete mu gauč anebo mu rozbijete bázu po babičce. Jste přece na návštěvě. K hostům se chováme zdvořile a necháváme je vyhrát. Tak doufám, že zítra to utkání, kdy budeme hrát proti Trenčínu zase na domácí půdě, že nebudou hosté machrovat, jo?

0: Já zdravím všechny na cesty, tohle to byl David Guetta, vy posloucháte Hit Radio Zlín. A já si myslím, že u těch silnic už vidíte, že se nám blíží volby, ty, které budou v říjnu. A určitě jste teďka možná, když jsem to řekl, minuli nějakého kandidáta na senátora, ale taky se mezi těmi politickými billboardy objevil jeden, který láká na den Zlínského kraje. Takže přátelé, v září nám zahrají tady ve Zlíně přímo Opět a Radeček, nebo Reflexy, Flereti, Street 69, aby tam bylo fakt jako to nejlepší z toho Zlínského kraje. Vytáhněte diáře a hnedka vám řeknu, kde si udělat puntík. Jo? Je to sobota 26. září, den Zlínského kraje. No a teďka posílám další muziku, jestli už máte zapsáno v kalendáři, tak už zase můžeme do toho procesu a zase jdeme dělat to, co máme. Petr Beach Project, Hate Now, muzika, kterou pro vás mám, třeba jestli si jdete teďka uvařit kafe.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
4: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

se vám líbilo, jak to šlapalo, tak mám pro vás na Hit Radio Zlín ještě větší nakopávačku, protože tady jsou ty bubny naprosto legendární a je to hitovka, která se zapsala do dějin. I když je to trošičku takový jako částečný cover, tak tahle ta pecka. We Will Rock You. To je prostě něco. Pamatujete, když se to vydalo, že na základce v Uherském Brodě pod Vinohrady tohleto poslouchali z rozhlasu o přestávce.

0: už člověk tuhle tu pecku zná, Cyril Stumblin a pořád to baví. Za 5 minut bude 9:45, přátelé, posloucháte Hit Radio Zlín. On se dřív člověk bál, když chtěl vyrazit na Baťu v kanál, jestli tam nepotřebuje nějaké speciální povolení, jestli si vlastně může vůbec půjčit tu loď. Potom byl problém s tím, kdo bude kapitán, protože když jste třeba byli zrovna na rozlučce se Svobodou, tak si ten kapitán taky něco chtěl dát, ale samozřejmě tady se musí být jako střízlivý, protože jste na lodi, že jo. A teďka na Baťově kanále řeší úplně jinou situaci a víceméně tu stejnou jako v dalších vodních tocích České republiky. Málo vody a dokonce až tak, že třeba hrozí i poškození lodím kvůli nízké hladině. Jediné, co může pomoci, je samozřejmě déšť. Takhle snadné to je. A mě tak napadlo, jak se předseda naší vlády, jak to zmiňoval, že se modlil k jezulátku a kvůli tomu teďka aktuálně prší. Tak ten chodit do kostela častěji, tak možná Baťův kanál je veletok a jezdí nám tady trajekty. No a pokud se teďka chystáte třeba vyrazit právě na plavbu nějakou lodičkou, tak posíláme další skvělou muziku. Nickelback a Lullaby a nebo také Lady Gaga už za chvíli z Hit Rádia Zlín. A pro ty, co jsou samozřejmě v práci, tohle bude zpříjemnění těch chvilek. Společně s námi posloucháte Hit Rádio Zlín.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam.

0: Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak všechno mám.
1: Je to chvíl, který si člověk může parádně zaspívat a zlepšímu náladu. Takové Hit Radio Zlín, Poetika blízko právě teď. Za chvíli 10 hodin a David Račák už má připravené zprávy a budeme se bavit o znovu zavedení EET. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli přes Valašské Meziříčí, tady na ulici Masarykova je odstavný pruh uzavřen kvůli tomu, že tady uklízí odpadky a čistí vozovky, a na D1 267. až 272. kilometr ve směru na Ostravu tady máme pracovní místo, momentálně se opravuje zpevněná krajnice. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
7: Čí jsou hody?
8: Naše!
7: Hasiči ze Záhorovy zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Znovu zavedení EET a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které bude dnes projednávat Senát. Novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve ve čtvrtek, zřejmě ji zamítne. Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká ve svahu nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojí tři místa spjatá se zakladatelem obuvnického impéria Tomášem Baťou, vilu, ve které Baťa žil, památník a lesní hřbitov, kde je pochován. Stále více hotelů v Japonsku nabízí zážitky spojené se spánkovou turistikou, pobyty zaměřené na podporu kvalitního a klidného spánku. Tento trend, který si před několika lety začal získávat popularitu v zahraničí, dává hotelům příležitost přilákat nové hosty, dbající o své zdraví. No a hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3. Ve Zlínském kraji měříme průměrně 20 stupňů Celsia aktuálně a já jsem se díval tady u nás na Mlacové, tady nám to háže už 26. To by byla nejvyšší dnešní teplota, tak jestli nemáme pokazený teploměr. Rozhodně, co máme počítat s tím, že dneska bude polojasno a k večeru dokonce i více sluníčka. Prostě hezká středa.
9: Hit Radio Zlín.
1: A doplníme to taky samozřejmě skvělou muzikou, protože my jsme Hit Radio Zlín, hrajeme největší hity. Tak na začátek Katy Perry a Firework.

To bych vám úplně přál vidět, roztančil jsem tady touhletou peckou One Direction na Hitradiu Zlín, úplně celé patro tady ve sídle našeho rádia. Jsme si tady udělali takovou party. No a kdybyste odpoledne chtěli ještě nějaký tip na výlet třeba s rodinkou a užít si to, tak když je takovéhle příjemné počasí, je to ideální na procházku. My jsme nedávno dali túru k Vyškovecké truhle a já vám o tom musím říct, že naši rodinku baví, když se prostě v průběhu toho šlapání nebo na konci můžete dát nějakou odměnu. Baví nás místa, jako jsou právě Žitkovské Bohně, tam je bufet, nebo procházka na Rosutec, kde je lesní bar. A teďka jsme zkusili právě tu Vyškoveckou truhlu. A zrovna jsme si vybrali, že si dáme pitíčko, že jo, zaplatili jsme QR kódem, podpořili tuhletu dobrou věc a zrovna tam pán přivezl škvarkové pagáčky. Sice jenom jako 4, ale když máte 3 členů rodinu, tak je to úplná pohodička, je to akorát. No, my pořád hledáme nějaké zážitky ve světě, létáme do Egypta, v Turecku, chodíme na tury na Nový Zéland, ale jaká krásná místa máme tady kousek od našeho baráku, kolikrát ani nevíme. Tak víc takových vyškoveckých truhel. A jestli vy máte nějaký tip na top místo ve Zlínském kraji, tak pojďme si o tom popovídat, pojďme to klidně říct, napište nebo namluvte hlasovku na WhatsApp 601 13 13 05. Tak schválně, kam chodíte vy?

0: run, run, run. Muzika, jako když spěcháte na poradu, run, run, run, a jestli máte o půl jedenácté, tak kamarádi, už jenom 7 minut, abyste to stihli dodělat, ty prezentace. Posloucháte Hit Radio Zlína, já jsem se vás před chvilinkou ptal, jaká máte oblíbená místa ve Zlínském kraji, které třeba nikdo velice nezná. Psali jste samozřejmě známá místa, ale Martin mi psal, že jeho top místo jsou Pulčínské skály, ať už v létě, anebo v zimě, tak je fakt, že tam je to nádhera. Jitka připomněla rozhlednu na Salaši, tyjo, vidíš to? Bych si taky mohl zajít. No a zajímavý cíl výletu, počkejte, Klára zase zbožňuje Velehrad a okolí a že prej pokladnice, že to je totální luxus. Tak díky samozřejmě za vaše zprávy. Ono je dobré si sem tam připomenout, co všechno tady ve Zlínském kraji máme. A já připomínám taky skvělou muziku, kterou hrajeme z Hit Rádia Zlín. Třeba Miles Smith a za chvilinku taky Učil si zaspíváme všichni společně. Krištof a Naviděnou. Posloucháte Hit Rádio Zlín?
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

jsem se dneska poprvé zamyslel nad tím textem, a to jsou teda nápady, běhat po městě nazí, jezdit na červenou, no teda, Richarde, Krištof, na viděnou na Hitrádiu Zlín, jestli si užíváte léta a sem tam uděláte i nějakou jako zběsilost, něco, co prostě jako chcete, abyste si zapamatovali do konce života a máte na co vzpomínat, tak možná i muzika, kterou vám zahrajeme, vám to léto ještě víc navodí. Luna a Bailando, je jedno, že momentálně sedíte v práci, pojďme se bavit.

0: Já vždycky si vzpomenu na mého kamaráda Michala Geržu, protože když vidím George Ezra, já tam vidím prostě Michal Gerža. No nevadí. Shotgun na Hitradio Zlín, kdy si poslouchá, tak ho zdravíme. Navíc co máte děti školou povinné a ještě nejsou zrovna nejstarší, tak přes léto řešíte určitě hlídání, že jo, babičky, tábory, příměšťáky a nám teďka zrovna jeden probíhá, je to na bruslích, že jo, takže jsou takové, že jo, zaměřené na sport, umělecké, jazykové, vědecké. Proč nikdo neřekne, že UTBčko udělal tábor zaměřený na finanční gramotnost? Tady se děti dozví, jak získat práci. Normálně fakt už jako i menší děti. Zkusit si pracovní pohovory. Dokonce padne řeč i na investice. Teďka si představte, že vám odpoledne dítě přijde domů a začne mluvit o ETFkách. Nebo že se vám začne hrabat ve složenkách a řekne, ty tati, tady ty pojistky platíš úplně zbytečně. Letos finanční tábor poprvé, ale představte si fakt jako udělat to pár roku, poslat tam to dítě několikrát za sebou. Vám obchodují na burze s akciema, udělají z vás pracháč a vy nemusíte nic dělat a jenom, že jste je poslali na příměstský tábor. Enrique Iglesias, další muzika pro všechny rodiče a pro všechny děťátka, které si užívají léta. Posloucháte Hit Radio Zlín?
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
4: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Skvělá muzika a dobré zprávy pro vás máme taky s Davidem Račovákem už za chvíli. Ten pro vás má informaci, jaká nebo jaký film, jaký dokument bude bojovat o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní filmy. Já nebudu prozrazovat, počkejte si na Davida. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Komplikace máme, pokud byste jeli mezi Biskupicemi a Luhačovicemi. Tady stále se jezdí světelnou signalizací na střídačku jedním jízdním pruhem. A omezení máme také na D1 ve směru na Ostravu. Na úrovni Kroměříže tady máme komplikaci takovou, že nám je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby a čistí se komunikace. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přeji slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestezlin.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Čí jsou hody?
9: Naše!
8: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Dokument je natočený na mobil a zkoumá lidi bezdomová a závislé na návykových látkách. Ochutnávky vín, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení řemesla i jarmark nabídne 23. ročník slováckých slavností vína a otevřených památek. V Uherském Hradišti bude od 11. do 13. září. Akce se zúčastní tisíce lidí v krojích. Do města by měly znovu dorazit desítky tisíc návštěvníků. Amazonský prales má pozoruhodnou schopnost obnovy. Když člověk vykácí část lesa a později opustí, o návrat vegetace se postará malá skupina na desítek druhů stromů. Dokáží rychle osídlit zničenou půdu, vytvořit podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začít znovu ukládat uhlík. No a výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy od sezony 2032-33. Jednání budou dál pokračovat. O řízení extraligy usiluje Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Obloha je zatažená, ještě tak některý lidi to táhne k tomu, aby měli na sobě mikinu, teploty nejsou zatím extra vysoké, ale dneska nakonec můžeme naměřit třeba i 27, protože se to má protrhat a uvidíme nakonec i sluníčko. Večer úplně jasno.
10: Hit Radio Zlín.
0: Já se máme taky v muzice, činasky, slovenský klín, takhle na začátek, a taky vám dám tip, kam si zajít zadarmo ve Zlínském kraji.

Fajn zde na Hitrádiu z Lína. Já si myslím, že když se zeptám otázkou, kdy jste naposledy byli na nějaké party, tak asi to nebude až tak úplně dávno. Vy jste ale naposledy byli v muzeu. Aha. Jedno kde, prostě někde v muzeu. No a když jste tam naposledy byli zadarmo, možná ještě někdy se školou, ale to se vybíralo a neplatili to vaše rodiče. Od září ale bude možné chodit do muzeí zadarmo. Ministerstvo kultury totiž oslovilo muzea v České republice a opravdu spousta jich jde do projektu. První neděle v měsíci, vstup gratis. A je tam spousta zajímavých míst. No a já jsem to tak jako rychle proletěl okem a ze Zlínského kraje tam třeba na tomhletom seznamu muzeum v Rožnově pod Radoštěm a nebo je tam třeba muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Takže od září každou první neděli v měsíci máme jasný plán do muzea napříč republikou gratis. A když budete na cestách, tak samozřejmě vám do toho bude hrát Hit Radio Zlín, takovéhle pecky jako je High Hopes. Nemusí být neděle, může být středa a můžete cestovat třeba za prací.

0: Vidíte, ani nikam nemusíte cestovat a i francouzština se objeví ve Zlínském kraji. Posloucháte Hit Radio Zlín. Teď si představte tu situaci, že máte výherní tiket. Miliony prostě, jo. Jenomže vy si myslíte, že to nevyšlo, tak ho prostě hodíte do koše a potom vám u dveří zazvoní popeláři a řeknou, vyhrála jste. Tak něco takového podobného se stalo v Itálii, paní vyhodila tiket a když zjistila, že teda vyhrála, tak zmobilizovala místní zaměstnance skládky a popeláři ho vážně našli a vrátili zpátky. Kolik teda jakože jim za to slíbila, to je otázka, anebo jsou prostě v Itálii takový poctivci. Já si říkám, jo, kolikrát já jsem vysal kousky lega, vyhodil fakt a teďka nemůžete něco jako reklamovat. Zatím se mi teda z praktické skládky nikdy nic nevrátilo, nikdo se mi neozval. Možná jsem tam taky někdy vyhodil nějaký tiket a mohl jsem být milionářem. Kdo ví. Damiano David, muzika, kterou pro vás mám, anebo báječnou pesku od One Man Show Foundation. Cizí zeď už za chvíli.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
7: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tohle je hit, který na Hitrádiu Zlín připomíná, jak slova mohou bolet, na to nezapomínejme, ne, že někoho teďka pomlouváte v práci. Další pecka nám ale připomene, jak se nám žilo bez hejtu a bez hejtu hlavně na sociálních sítích. Z 90. totiž k nám zavítá Mea a bude to pecka All About The Money. Přátelé, kdybyste chtěli slyšet podobné hity, ať už jsou to z 90., z 80. nebo z milénia, tak dneska večer o 16 na Hitrádiu Zlín, Hitrádio Klasik, a tam hrajeme jenom to nejlepší z dekád.

0: To mi připomnělo, že ve Zlínském kraji přestala platit výstraha meteorologů před požáry. Friendly Fire, Linkin Park na Hitrádiu Zlína, přátelé, už je to 9 let, co mezi námi zpěvák Linkin Park není. Kapela ale naskočila zpátky do vlaku a teďka dělají na nové desce s pasákem Blink 182. Vy posloucháte před obědem Hitrádiu Zlín. No a moje otázka na vás. Teče vám doma voda, přátelé? Jestli ano, gratulujeme. Ve Zlíně tohle teďka nemůže říct kolem 20 000 domácností nebo 20 000 lidí. Jižní svahy totiž ostřili od zázraku moderní doby a to je teplá sprcha. No a ještě to má dokonce název, jmenuje se to Svitovská dovolená. U Zabaťových závodů tady tohleto probíhalo a řešilo se to a pravidelně v létě se dělalo, že když byla celozávodka, tak se prostě opravovala teplá voda nebo přívod teplé vody. Teďka pracuje ve Svitu úplně minimum lidí a teplá voda stejně na jižňácích nestačí. Tak jsem si říkal, tyjo, proč to neodstavili v době, když bylo to vedro, že jo, nikdo ani po teple prostě nešánul, nechtěl to tam otočit, nesprchoval se. A teďka, když je chladí, tak třeba se chcete ohřát, že jo, v té sprše. Nám tady na Mlacové teče teplá, tak když tak se ozvěte, ale prosím vás, já tady budu zase až zítra, jo, tak neběžte sem teďka. Filip Bartek vám přeje krásný den a společně se uslyšíme zase zítra. Posílám další muziku, Proper Disco.
1: Řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
9: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
10: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
9: Ne, to si říkají bohužel doteď.
8: Když jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kvůli smrtelné nehodě je stále omezený průjezd přes železniční přejezd ve Zlíně Pršném u Alberta. Každou chvíli už by ale měl být plně průjezdný. Silničáři opravují trhliny na cestě ze Sirákova na Liptál. Projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. staremesto.uh.cz.
4: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
5: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
4: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami. Výstrahu dnes vydali meteorologové. Na silnicích rozhodují po nehodě první minuty. Řidiči by proto měli vědět, jak správně postupovat. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
15: Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty, ale ještě před vystoupením z vozu a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraji vozovky.
14: A hodit se nám může také aplikace Záchranka. Poslanci se sejdou ke sporné vetované novele rozpočtových zákonů 25. srpna dopoledne. Návrh programu zahrnuje také 4 předlohy před závěrečným schvalováním, například zákon o digitalizaci, povolování pobytu cizinců nebo snižující státní náhradu České poště. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Hasiči zasahují v areálu Toma v Otrokovicích. Před 8 ráno tam odlétlo víko obří průmyslové nádrže a spadlo na návěs kamionu. Hasiči teď pomocí pěny chladí horkou látku uvnitř nádrže a monitorují ji dronem. Preventivně taky evakuovali asi 30 lidí z okolních budov. Aktuálně tam zasahuje 10 jednotek hasičů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Odpoledne čekejme na východě Moravy oblačno až polojasno. Výjimečně se ještě může objevit i slabá přehánka. Teploty 23 až 26 stupňů. Noční minima klesnou zhruba na 17.

Nádherné pravé poledne přeju, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají nám naše srdcovky a dneska, když je to středa, tak vybírám jako srdcovku, ta vás vystřelí z kalhot, jak se říká. Spoustu energie, abyste měli takhle do práce. Elvis Presley a JXL, Little Less Conversation. Všichni víme, že Elvis Presley je král rock'n'rollu, ale věděli jste, že jeho přezdívka byla taky Memphiský blesk, tedy The Memphis Flash? Tak tady je! Blesk z Memphisu na Hit Radio.

0: Jo, slušnej od vás na první srdcovku.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
0: Elvis Presley, tedy Blesk z Memphisu, což také byla jedna z jeho přezdívek. A je to vlastně jako cool přezdívka. Jo, Flash. Memphis Flash. A tak si říkám, měli jste také v mládí nějakou přezdívku? Jaká to byla? A kolik vám bylo, když jste ji dostali? A kdo vám ji dal? A vadila vám, nebo vám zůstala třeba do dneška? Dejte vědět, 777-937-777, když dneska máme ty srdcovky a vzpomínáme na dobu minulou, pojďme také zazpomínat tedy na naše přezdívky. Je pravda, že jsou třeba lidi, který máte i ve svém okolí, že ani už nevíte, jak se jmenujou křestním jménem, kolikrát ani tím příjmením, ale že znáte už prostě třeba 20-30 let jenom podle nějaké přezdívky. Je to i váš případ? Zajímá mě to. Dejte vědět, jakou přezdívku jste měli. Ještě jednou na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Zkusíme dneska v srdcovkách najít tu nejvíc cool přezdívku. Možná to bude právě ta vaší. Když jsme u přezdívek, tak mám tady pro vás připravenou zpěvačku, která v 90. letech tak byla jako fantastická, skvělá. Dokonce jeden čas tak zpívala také v Šalomu v čele s Petrem Mukem. Jmenuje se Jana Ferriová a ta si říkala Karia s Y. Karia. Taky jako zajímavá přezdívka. Dáme si od ní píseň, která je velmi, velmi cool. Ostatně stejně tak jako ta přezdívka. A je to píseň, ve které ona zpívá ještě o, řekněme, BDSM, o sadomasu. A zpívá v době, kdy ještě nebyla cool a nebyla v módě knížka 50 stínů šedi. Nevím, anebo zpívá úplně o ničem jiným, jenom si blbě vyložil ten název. Spoutaná na Hit Rádiu.

0: Legendární hit, který má své místo v srdcovkách Hitrádia. Je přesně čtvrt na jednu. A před námi další srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ještě předtím ale vzpomínáme na vaše přezdívky a Petr mi tady píše. To je tak, když ti na základce matka koupí lacláče a vznikne přezdívka Krtek. Od té doby se to vleče až doteď a že by mi někdo řekl jménem, tak to je úplně výjimečný. Většina ho vlastně ani nezná. Takže Krtek. Tak Krtku, díky moc za zprávu. Další Věrka píše, ahoj, na Valašsku je obec Lačnov a tam nikdo neví, jaké má kdo příjmení, ale všichni si říkají pouze přezdívkami. My přespolní nikdy vlastně nevíme, o kom je řeč. Tak to mi připomíná naši hospodu, to je úplně stejný. Další, co tady od vás mám, tak jsou samozřejmě i hlasovky, který posíláte na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777.
3: Ahoj, no mě říkali od malička Zikmund. Já byl zrzavý, jak když hoří Brandeis a podle pohádky princezna se zlatou hvězdou na čele. A to už mi zůstalo, to jsem měl od malička.
0: A vlasy?
3: Takže my zrzaví jsme, nebo mě aspoň říkali Zikmund, šelma ryšavá, já král kazí svět. Takže to byla taková legrace, že do dneška mi ta přezdívka prostě zůstala. No. Zrzavý už sice nejsem, vlasy už taky nemám, ale Zikmund mi zůstal na pořád.
0: Taky krásný a taky chápu. Co vy, jakou jste vy měli přezdívku? Pojďme vzpomínat na ty naše doby telecího mládí. Jak vám říkali? 777-937-777 a my si dáme další srdcovku Magic Affair. Rok 94.

0: srdcovka je od Christiny Perry. Tisíc let. Thousand years. A tisíc let klidně může vydržet je přezdívka, kterou jste dostali na základní škole. A přesně o tom si dneska povídáme v srdcovkách na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Přezdívky, které jste dostali v mládí, tak ty jsem chtěl znát, ty jsem chtěl vědět a zajímá mě, jestli vám zůstaly i doteď. A Zuzka třeba píše, já mám přezdívku Čabajka. A to už od školy a to je mnoho a mnoho let zpátky. Je to malý rým na mé příjmení a je legrační, že na to všude vždy přijdou a začnou mi tak říkat. Zkrátka, asi jsem holka k nakousnutí a moc dobrá s chlebem. Zdraví Zuzka. Zuzi, jasně, děkuju za zprávu. Čabajka, to je dobrý. Nikoho takového neznám, Čabajku. Ale mám kámoše a tomu se jeden čas říkalo Kabanos. Tak teoreticky byste se vlastně jako mohli skamarádit. Mí kámoši ze základky mi dali přezdívku Havran, protože moje příjmení je Vránek, takže mi dali tuhle přezdívku a mám ji dodnes. No jasně, to taky jako dost pochopitelný. Ahoj Jirko. Já znám několik tremských přezdívek, jako třeba Norek, Zoubek, přítel je Soptík, kamarád je Medik, potom je tam Karkule, Loupežník, přítelů Švára má zase přezdívku Priviňáček, protože jí Priviňáky už od dětství zdraví Eva. Ano, a to je to, co jsem doufal, že se tady objeví někdo, kdo ještě pořád je tramp a kdo ještě pořád jezdí třeba i na vodu, protože já jezdím na vodu kolik nějakých 30 let, 25 určitě a vždycky se tam strašně rád povídám právě jako s vodákama, který už by mohli být mý rodiče a někteří dokonce i prarodiče a právě ty jejich historky a vždycky, když povídají, tak přesně tady mluví jako o Norkovi, jo, o Zoubkovi, o Nožíkovi a tak podobně a to jsou tak krásný přezdívky, který prostě na té vodě u toho ohně vzniknou a ty se s vámi opravdu drží celý život. A vlastně ta přezdívka je taková naše srdcovka. Je to podobný i jako s těma hitama, že některé hity, tak které slyšíme v mládí, tak máme rádi po celý život. A dneska bych tedy chtěl vědět, který hit je to pro vás. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání. Děkuju, že jste mi psali ty přezdívky a teď mi můžete začít psát, co byste tedy chtěli slyšet. Co je ta vaše oblíbená píseň? Za chviličku nás čeká srdcovka na přání.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: první auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná, sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu, cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte srdcovky Hitrádia. Je 12 hodin 37 minut, je čas na poslední srdcovku pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Zlata píše: Ahoj Jirko, chtěla bych dnes zahrát Metalliku. Nothing Else Matters. A poslala bych to mému synovi, dnes slaví 40. narozeniny, miluje tuto kapelu, tak krásné narozeniny můj synu. A všem ostatním přeji pěkný den. My se přidáváme. 40. Silný ročník 1986. No, to je velká životní změna. Ale máš super mamku, která ti nechala zahrát srdcovku na přání.

0: Leony na Hitrádiu ve 3:15. Posloucháte Hitrádio, taky srdcovky s Jirkou Pelnářem, který vlastně dneska končí. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Probírali jsme dneska přes dívky, to mě dost jako bavilo. Někteří jsou velmi neotřilí, ze všech si úplně asi nejvíc pamatuju Čabajku. To je prostě super. Fakt jako nádherná přezdívka. A shodli jsme se vlastně na jedné zásadní věci, že přezdívku si člověk vlastně nevybere. Přezdívka je mu daná. Někdo mu ji vymyslí, někdo mu ji dá a to už vám zůstane, ať se vám to líbí nebo ne. To je takový jako dar, někdy je to danajský dar, to je pravda, ale to je dar, který prostě jako v životě máme. Tak pokud náhodou nemáte ještě přezdívku, nebojte se, jo, don't worry, jako zpívala Leony, možná váš čas teprve přijde. Do 13. hodiny Eva Farna, Elton John, Dua Lipa, taky Disturbed, ve 13. hodin nejnovější zprávy, no a pak pokračujeme dál, navíc je dneska středa, takže ve 2 hodiny odpoledne vás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojí smyslu.
1: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se

0: Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Hit Radio. It makes me feel...

0: hodí mi back.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Dobře, ale my víme, co se stalo, a to nám řekne Lucie už za chviličku v nejnovějších zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kvůli smrtelné nehodě je stále omezený průjezd přes železniční přejezd ve Zlíně Pršném u Alberta. Každou chvíli už by ale měl být plně průjezdný. Silničáři opravují trhliny na cestě ze Sirákova na Liptál. Projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Chrupni Vest a zažen stres.
4: Vestezlin.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: Čí jsou hody?
10: Naše!
9: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Lepší mobilní signál mezi Prahou a Českou Třebovou, to plánuje Správa železnic. Začala s hledáním projektanta a zhotovitele a na vylepšení sítě 5G. Na 5 místech by měly vzniknout nové vysílače, signál by pak měly zajistit mobilní operátoři. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude také webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes se schválil Senát. Teď ji dostane prezident. Lidé se dnes naposledy rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku 94 let. Mše v Mariánských lázních se zúčastnila asi 50 lidí. Další desítky přišly vzdát poctu před kostel. Pokračuje místostarosta města Miloslav Pelc.
14: Když se pohyboval ať už po chodníku nebo někde v parku, vždycky se vědělo, že jde pan Páral, který bydlí v Mariánských lázních. Určitě si nesl tím svým jménem a tím svým pobytem, určitě prostě ty Mariánky jsou i po tom Ústí zmiňovaném, že jo, tak dneska víceméně my můžeme být pyšní na to, že byl vlastně jedním z mariánsko-lázeňských občanů.
13: V Mariánkách žil Páral střídavě s Prahou od roku 1995.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Odpoledne čekejme na východě Moravy oblačno až polojasno. Výjimečně se ještě může objevit i slabá přehánka. Teploty 23 až 26 stupňů. Noční minima klesnou zhruba na 17.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál. Středa nás baví, protože to už je velmi blízko k víkendu. Co se týká víkendu, tak i podle meteorologů má o víkendu pršet, tak to bude jako docela změna. Kolikátý víkend to za letošní prázdniny vlastně bude? Maximálně tak druhej. Co se týká hitů, tak to se ale nemění. My i přesto, že venku to teď vypadá, někdo už dokonce psal trošku jako na podzim, tak my budeme hrát letní hity. Protože pořád je srpen a dneska je 19. tak si dáme Siu na Hit Radio.
11: Hit Radio.

0: without you.
1: Ten má hlas. Luis Capaldi na Hit Radio, to je prostě zpěvák, který by klidně mohl, já nevím, zpívat jenom recepty z kuchařky, je to úplně jedno, nebo jedno a to samé slovo dokola, ale ten hlas, to je prostě nádhera. To člověk jenom zavře oči a tak trošku se vznáší. Luis Capaldi na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut, no a myslím si, že jako hodně se vznášeli policajti na Slovensku, když chytili jednoho rekordmana na tamních silnicích. Představte si, že tam zastavili nějakýho týpka ve Felicii, který v ní vezl dalších 17 lidí. Ano, v autě pro 5, dohromady s ním bylo 18 lidí. 18 lidí. A jako to není jeho zásluha, to je Felicie, že jo? To je prostě kára všech kár. Pokud jste někdy měli v rodině Felicie, tak víte, o čem mluvím. Felicie, který jiný auto by tohle zvládlo, že jo? Nicméně 18 lidí, to je jako masakr. Jak říkám, chtěl bych vidět ty policajty, jak se tvářili, když postupně všichni ty lidi vylejzali z toho auta. Ten kluk za volantem za nic samozřejmě nemohl, to, že tam nesmí jet tolik lidí, nevěděl, v testu v autoškole to nebylo, respektive možná bylo, ale on u nich nebyl, papíry vůbec neměl, takže ten byl z obliga, že jo, protože nevíš, tak prostě nemůžeš plnit. Každopádně, já pak jsem si ještě říkal, ty 18 lidí, jak se tam vlastně jako dostali, kdo seděl vepředu, kolik lidí sedělo vzadu, kolik lidí bylo třeba v kufru namačkaných. A když byste měli, jo, v tomhle autě jet taky, tak teď si řekněte sami pro sebe, chtěli byste nastupovat jako první, anebo jako poslední? Já bych chtěl řídit samozřejmě, ale jinak

0: z hitů pro vás mám například ještě One Republic, taky Poetiku. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom týpkovi, který na Slovensku ve Felicii převážel dohromady i s ním 18 lidí. Pořád jsem přemýšlel nad tím, jak se tam vešli. Děkujeme za to, že žijeme v době umělé inteligence, protože od pár z vás mi přišla tady udělaná fotka vygenerovaná od AI, jak se tam asi jako vešli. Zajímavý. Nejsem si jistý, jestli jako jeli tak, že jim z okýnka koukali ruce a nohy, ale je to jako docela jako důvěryhodný. Koukám na to, zajímavý lidský preclík je tam našťouchaný. Vypadá to komicky, ale děkuju, teď si to dokážu představit. Hezký, no. Zajímavý. Nicméně, pokud byste v autě a máte rádi jako jízdu úplně o samotě, taky naprosto chápu, jo? Úplně v klidu, v tichosti, někdy u toho poslouchat jenom vaše oblíbené hity. K tomu doporučuji i srdcovky zítra zase mezi 12. a 13. hodinou, tak tam si můžete navíc ještě jako napsat o vaší oblíbenou srdcovku, takže opravdu uslyšíte přímo jenom to, co máte rádi a můžete jezdit vlastně jako klidně jenom kolem baráku. Pokud máte malé děti, miminko, které usne jenom v autě, tak to možná děláváte po večer, že jezdíte jenom po sídlišti, nebo jeden a stejný úsek po dálnici, nebo na obchvatu, jenom aby to dítě vlastně spalo. I to je naprosto běžný, naprosto normální. Tak ať už máte důvod sedět v tom autě jakýkoliv, tak by bylo dobrý, kdyby vás to taky stálo co nejméně. A od toho je tady Hit Radio a také naše dokonalá desítka. Víte, na co mířím? V pátek mezi 12. a 15. v dokonalé desítce pro vás budu mít dohromady až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže můžete jezdit až do Aleluja, jak se říká, zadarmo. 10 000 korun v dnešní době, i přesto, že litr stojí více jak 40 korun, tak furt je to jako dobrý. Pár plných nádrží to je rozhodně. Čeká to tady na vás. Je to jednoduchý, stačí se zúčastnit naší hry a odpovědět správně na mé otázky. Za každou správnou odpověď dostanete 1 000 korun a pak si můžete užívat tuto fantastickou jízdu. Doporučuju tady u nás na Hit Radio hrát dokonalou desítku společně s námi. A pokud máte pocit, že nemáte úplně vždycky štěstí ve hře, tak kdybyste chtěli ušetřit nějaký peníze, tak vám to řeknu za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka.

0: dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná, sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu, cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio. Když si

0: s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

One Republic na Hit Radio Stop and Stare ve 13 hodin 37 minut. Když byste chtěli ušetřit za pohonné hmoty, tak znovu připomínám, že v pátek hrajeme mezi 12 a 15 hodinou o až 10 000 korun v naší hře Dokonalá desítka. Pokud byste potřebovali ušetřit už dneska, tak jestli máte aplikaci od Orlenu, tak máte i dnes slevou korunu až 2 na litr podle toho, co budete tankovat, a to až do 31.8. Jestli aplikaci nemáte, nebo obráceně, jestli máte tank kartu, tak to máte i dneska, vlastně od pondělí do neděle. Pokud nemáte tank kartu, tak vám stačí aplikace a tam to máte zase v pondělí. Jo, já vím, že do pondělka je to ještě dlouhá cesta, tak kdybyste se rozhodli, že odstavíte auto, necháte ho někde stát a budete zatím jezdit MHD, dokud u nás ty peníze nevyhrajete, tak jenom doporučuji, zaparkujte někam mimo stromy, někam na nějaký jako bezpečný místo, protože máme tady celkem zásadní informace o bouřkách. Bouřky tak od dnešní noci až do soboty tak budou sužovat celý Česko. Bude to přicházet v různých vlnách, v různých krajích a vypadá to, že se opět zase budou lámat větve, tak abyste potom neměli ještě poničený auto. Takže bacha na to, kde opravdu parkujete, kde stojíte. Víc pro vás udělat nemůžu, no. Pak už vám akorát můžu sehnat levnější pojištění, ale to je zase na jiný téma. Je 13 hodin 39 minut, dáme si další příjemný hity, který nám trošku zvednou náladu. Tady je Dáma, která je dost silná na to, aby o tom zpívala i píseň Strong Enough. Share na Hit Radio.

0: Bude 2:45, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a ptám se, v kolika letech podle vás je pozdě už mít dítě? Jo, ve 30, asi ne, ve 40, normálka, v 50, možná třeba v 60 už si říkáte, tak to už asi jako je blbě. Otázku, jestli je to u chlapů nebo u žen, že jo? No, ptám se na to z jednoho důvodu, protože herec Al Pacino tak má skoro dvouleté dítě a teď se nechal slyšet, že by chtěl další v 86 letech. Zajímavý. Říkám si, jestli to není IVF-ko a zvládne to sám, tak wow, to je jako klobouk dolů. To bych si přál taky. To bych si přál taky. Nepotřebovat nic, aby mi nepadaly tepláky, ale aby to furt takhle jako drželo samo. Takže to je prostě... To je hřebec. Na druhou stranu, když jsme se tady o tom bavili s mýma kolegama na chodbě před chviličkou, tak někdo tam pronesl, nebudu jmenovat, ale někdo tam pronesl zajímavou věc a říká, jo, to je hezký, tak prostě většina dědečků svá vnučata hlídá, on se vyrábí a ten druhý zase říká, no, ale zase budou mít hodně společného s vnoučatama. Třeba plínky. Já bych se spíš zastavil u toho, že ten frajer pořád může a tomu závidím. A je úplně jedno, jestli si předtím sudá trenky nebo plínky.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha...

0: zranitelnosti najdete na www.majtreal.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v líšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
2: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička vlastně.
1: To si říkají bohužel doteď.
0: Když jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmínou.

0: Kelly Clarkson, Because of You, tak to je poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovuzavedení EET. Proč? Tak to uslyšíte ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Srážka dvou aut komplikuje provoz v buchlovských kopcích, konkrétně mezi Buchlovicemi a odbočkou na Staré Hutě. Zasahují tam záchranáři, ale projet se dá. Až do večera budou pracovat silničáři mezi Bystřičkou a Valmezem, popojíždějí Ukrajinice. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Šrouby v ruty Matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Čí jsou hody?
10: Naše!
9: Hasiči ze Záhorovy zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
3: On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění doménu. Od příští středy 26. srpna budou dostupné pouze na datovka.gov.cz. Uživatelé budou na novou adresu automaticky přesměřováni. Postupný přechod z původní domény mojedatovaschránka.cz na novou začal už na konci června a mimo jiné má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovu zavedení EET s pozměňovacími návrhy. Podle horní komory by se měl zrušit limit pro osvobození od daně z příjmu u zdravotních benefitů zaměstnanců a EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby nebo prodej produktů přímo od farmářů. Vědcům při zkoumání české přírody pomáhá moderní technika. Nověji odborníci vyzkoušeli také v rezervaci v Milovicích. Co přesně tam udělali, to prozradí ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
12: Odborníci z agentury ochrany přírody a krajiny se zaměřovali především na výzkum nočního hmyzu, ale také na výzkum ptáků a netopírů. Automatizovaný systém v Milovické rezervaci pořídil více než 500 000 snímků nočních motýlů, ale zaznamenal také hlasy ptáků a netopírů. Ty potom systém analyzoval s využitím umělé inteligence.
11: Díky automatizaci nemusí vědci tak často jezdit do terénu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kino Nad Sklepí v Kroměříži bude 3 týdny mimo provoz. Důvodem je kompletní výměna ozvučení. Zavřené bude kino od příštího týdne. Znovu promítat pak začne od 11. září. V kroměřížském kině už se kvůli starému ozvučení začaly v poslední době objevovat problémy. Po výměně systému bude zvuk čistší a průraznější.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
1: I v dalších hodinách čekejme na východě Moravy oblačno až polojasno. Výjimečně se ještě může objevit i slabá přeháňka. Teploty 23 až 26 stupňů. Noční minima klesnou zhruba na 17.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne konečně dospělo ke druhé hodině, což znamená, že na Hit Radio budeme už za chviličku roztáčet naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Zjistíme, kam až sahají hranice vašeho humoru a co všechno si v češtině můžeme dovolit. Počkejte si na to, dáme jeden hit od Calvina Harrise a pak jdeme.

0: Calvin Harris na Hit Radio s hitem Summer. Léto je pořád v plném proudu. Dneska máme 19. srpna. Předpokládám, že v průběhu léta, možná i dneska se vám stane, že půjdete večer třeba ještě někam za zábavou, že jo, za písničkou, jak se říká, a pojedete domů taxíkem, tak já jdu roztáčet ruletu. Je před námi naše ruleta dvojsmyslů. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju pravidla hry. Je to easy, stačí, když se vezmete telefon a na 777-937-777 napíšete nebo pošlete hlasovku, cokoliv, co vás napadne. Jo? Tady jsme na velmi tenkým ledě, tady se opravdu dobrovolnosti mezi nekladou, jak se říká. Prostě podle mě jako žádný humor není blbý humor, tak uvidíme. Kam se dneska dostane?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když právě jdete taxíkem, nebo možná když řídíte taxíka, to je jedno, prostě co může zaznít v ložnici a v taxíku. Ta čeština je nádherná, ruleta dvojsmyslů je v tomhle naprosto dokonalá, každý si v tom najde přesně to, co chce. Tak já počkám teď chviličku na první SMSky, které mi přijdou na WhatsApp 777-937-777. Jasně, Dominik už hned platí, teda posílá, kolik platím, výborně. Tady jsem si myslel, že první zpráva bude trošičku jiná, jo, a teď, a už to tady je, tak samozřejmě. Tak kam to bude, panínko? Výborně. Tak. Já zase za chvilku začnu cenzurovat. Dáme si dva hity. Dashu a právě teď také Roxette. Trošku zvolníme tempo. A vy popuste úzdu vaší fantazii. Co může zaznít v ložnici a v taxiku? 777 937 777.

čtvrt na tři. Posloucháte dnešní roletu dvou smyslu, vzhledem k tomu, že je středa odpoledne, tak zase vstupujeme na tenký led. Dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a také v taxíku, jo? Tak rovnou jdu na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Peťa píše, to je fofr. Jasně, Lucie, můžete zrychlit, pospíchám. Výborně. Lukáš, můžu platit přes QR-ko? Výborně. Jana, dobrý den, trefíte, nebo vás mám navigovat? Au! Jo. Ty mladý kluci ještě neví. Sem se nevejdete, už je vás moc. Týna. Ale tak, Týno. Tady hned další zpráva na to, ta se k tomu vlastně hezky váže. Je nás pět, vlezeme se. Super. Petr, minule jsem svezl vaši kolegyni a celou dobu nezavřela pusu. Nedalo se to poslouchat. Dobře, Peťo, výborně. Renáta, tak nasedat už tady tvrdnu dlouho. Dobře, bude to těžký vybrat jedno nejlepší. Zkusím to, už za chviličku. Na Hit Radio.

0: Adel na Hit Rádiu ve 14 hodin a 23 minut. Dneska v naší ruletě dvojsmyslu je téma, co může zaznít v ložnici a také, když jedete taxíkem, nebo když nasednete do taxíku a tak. Je to extrémně náročný vybrat jednu nejlepší. A tak místo toho vyberu tady SMSku, která přišla od Karla. Protože vlastně jako nedává žádný tip, ale no pochopíte sami, jo. Karel píše, čau, tak to si kujon, jsem řidič taxíku a poslouchám. Dneska se na směně asi nasměju. Až se zákaznice zeptám, kam to chce, myslím, že vyprsknu smíchy. Rádio poslouchám 20 let za volantem, ale tohle jsem ještě neslyšel. Je to super. Zdraví Karel. Jo, to je super, že tady ještě taky nějaký taxikář, který mluví česky. Wow! Takže! Karle! Já ti přeju co nejpohodovější směnu. A mysli na Hit Rádio, mysli na naší roletu. A klidně potom ještě jako napiš, jaká byla ta první věta zákazníkovi nebo zákaznici, kterou si řekl. Díky za všechny zprávy, co jste dneska posílali.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná, sobota 29. srpna, start kdekoliv mikroregionu, cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Temper City Self-Aware na Hit Radio. Je 14 hodin 35 minut. Dneska ve 12 hodin, když byly srdcovky, tak jste mi hodně psali také o píseň Written is a Dancer od Snap. Já jsem srdcovku na přání vybral Metalliku, vzhledem k tomu, že to bylo od maminky pro jejího syna ke 40. narozeninám, ale úplně jsem se jako na to navnadil a říkal jsem si, zítra si ji dáme. Ne, mně se nechce čekat úplně do zítřka. Tak vy taky nemusíte. Dáme si ještě teď po půl třetí a zítra zase v srdcovkách po 12. hodině třeba i to vaše přání. Tak tady je rok 1992.

0: Some Say. Taky taková příjemná balada. Pokud vám to ale něco jako připomíná, říkáte si, já to znám, jenom nevím, co to je, tak příště, až to uslyšíte, zkuste si to trošku zrychlit a místo Some Say si tam dodejte I'm Blue, Blue Da Buddy a jste doma. Ano, a možná, že právě i tenhle legendární hit Blue Da Buddy, tak uslyšíte i dneska na Hit Rádiu mezi 18. a 21. hodinou, kdy vám opět budeme hrát ty největší hity z 90. let a také z milénia. No a další perly z 90. let uslyšíte, jak jsem říkal už před chvíličkou, zítra v srdcovkách na Hit Rádiu ve 12 hodin. Jestli máte nějaký tip už teď, klidně i vy se můžete podílet společně se mnou na přípravě našeho oblíbeného pořadu našich srdcovek a můžete posílat tipy, co byste tam chtěli slyšet. Ta cesta je jednoduchá, buď přímo sem na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 nebo klidně e-mailem, nám to sem chodí do studia taky, a nebo klidně můžete i mě do soukromí zprávy na Instagramu. Tam to čtu taky, takže klidně i tam to můžeme spolu rozebrat. Budu se na vás těšit zase zítra, já jsem Jirka Pelnář a od 15 hodin tady pokračujeme dál v rámci odpolední show, no a samozřejmě, že do té doby Nico Santos, Rihanna, taky Huntrix, Oscarový hit Golden na Hit Rádiu.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
5: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
4: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Staré město na vědomost dává, že Gulášfest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Gulášfest. staréměsto.uh.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když nejlepší dopravní servis na východě Moravy, potěším, protože takhle na středečku odpoledne nevidím žádné komplikace. Tak přeju šťastnou cestu do cíle, ať míříte kamkoliv. 601 13 13 05 náš WhatsApp, kdyby něco.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
15: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Ženou se na nás další bouřky. Přes Českou budou přecházet v příštích dnech v několika vlnách. Už v noci na zítřek můžou zasáhnout severozápad Čech. Zítra večer pak pro změnu skoro celou Moravu a Vysočinu. Poslední vlna bouřek by měla dorazit v pátek v noci. Zatím ale ještě není jasné kam. Meteorologové to budou upřesňovat. Rodiče v náročných situacích se můžou obrátit na rodičovskou linku. Služba Linky bezpečí pomáhá už 25 let. S jakými problémy rodiče volají nejčastěji, nám řekne zástupkyně Linky bezpečí Michaela Klovcová.
16: Nejčastěji se na linku obracejí rodiče v oblastech výchovy dětí, sporů o dítě, rozvodu či rozchodu, ale také psychických potíží dětí, kterými jsou sebepoškozování, sebevražedné chování dětí a dospívajících, anebo také úzkostné a depresivní stavy.
15: Spoustu rad ohledně dětí najdeme i na webu rodičovské linky. Ve Vizovicích už dnes startuje doprovodný program Trnkobraní. Nabízí koncert na zámku i panelovou diskuzi na téma Živá obec. Zítra můžeme pro změnu na divadlo. Hlavní část vizovického Trnkobraní nás čeká od pátku do neděle. Zahrají třeba Olympic, Tři sestry, Xindl X, Support Lesbianca nebo René Dank. Kompletní info si můžete poslechnout v rozhovoru na hitradiozlín.cz. Dnes můžeme sledovat playoff ligy mistrů. Po roční pauze se pokusí postoupit do hlavní fáze Celtic Glasgow, který přivítá rakouský LASK. Slovan Bratislava vyzve slovinský NK Celje a ve hře bude třeba i Beerševa, pro kterou by byl postup do milionářské soutěže historickým úspěchem. Všechna utkání mají výkop v 21 hodin.
13: Počasí v pěti slovech.
0: A rosnička Šárka.
17: Dnes večer se má vyjasňovat.
0: Se má, jo dobrý.
17: Je to správně.
13: Možná nejsme největší kraj, ale...

0: děkujeme za ten potlesk. A i ze zadu jsem ho slyšel z flištáku. Díky za to, nicméně tady na odpolední show. Samozřejmě s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová a my za chvilku, prosím vás, budeme odtajňovat jednu velkou záhadu, která se stala v pondělí večer.
1: Co odtajňovat? My budeme tvořit, jako tolké nece jde zahrabat, my budeme lepší přátelé, ale potřebujeme vás k tomu.
0: To je plán, my napíšeme knížku. A mimochodem jenom, jinak tanti, my si beru já osobně, jo?
1: Jak jinak?
0: Na vás nic nezbyde.

0: byl na Jelen Festu, tak si myslím, že teďka se mu vybavila jako řádná nostalgie a ne Jelen, touha a pláč na Hit Rádiu Zlín. Jinak tady odpolední show, jak jsme říkali, napíšeme takovou knížku, napíšeme dost možná nějakou povídku, protože v pondělí večer naše hasiči měli velmi zajímavý výjezd k nehodě. Bylo auto v potoku, ale bez řidiče. A teď všichni nás asi napadne ta jasná varianta.
1: Jasně, prostě měl popy to tak zdrhnul. Jasně, jo. To se nabízí, ale to je takový jako moc jednoduchý. A my chceme právě něco lepšího od vás slyšet. Pojďte prostě, buďte originální, vymyslete ten příběh.
0: Co si myslíte, že se stalo? Za jakým důvodem řidič, když nabourá, uteče od nehody, aby ho nechytli? A ne, pozor, nebude v tom hrát roli, prostě na to se zhodneme, alkohol.

0: Tak dneska jste ve formě. Hrozně cením, co jste napsali k nám na 601-1305 na náš WhatsApp, tady na Hit Radio Zlín odpolední show, kde jsme se ptali, že pondělí večer byla nějaká ta nehoda, auto v příkopě, a když tam hasiči přijeli, nebyl tam řidič, prostě utekl pravděpodobně nebo zmizel. A teď je na vás, abyste rozuzlili, co se stalo, když do toho nebudeme tahat alkohol. Tak jeden teda napsal, tuto by měl vůbec, protože by jinak utíkal.
1: No tak jasně, a tak to se nabízí jako automaticky a nejspíš to tak jako ve skutečnosti asi bude, že?
0: Mně ještě jako napadly drogy, jakože to je taky asi.
1: Taky možnost, jasně, nemusel mít prostě řidičák celkově, jasně. To se asi taky nabízí, no.
0: No to pozor, to se tady objevilo, Jarda, neměl řidičák, byl to nějaký kluk, co taťkovi šlohl auto a nechce, aby se na to přišlo.
1: Jo, a myslíš, že taťka si toho nevšimne, že nemá doma auto?
0: No ne, tak řekne taťkovi, já nevím.
1: A nevím, prostě někdo ukradl.
0: No.
1: Viděl jsi to auto, toho už nekrade, ne?
0: Nikdo mi vzal auto, jaké auto, my jsme neměli auto, vlastně. A ještě, ale tady jedna skvělá jako myšlenka, napsala Šárka, dívej se.
1: Aj.
0: Já si myslím, že manželka rodila. Spěchal, naboural, neměl čas to řešit, tak letěl hned za ní.
1: A to je krásný. Dívej, konečně nějaký romantický příběh jsme tady vytvořili na Hit Radio Zlín pěkně. Prostě skončil v příkopě, ale pak šel pěšky dál.
0: Co by bylo mnohem horší, že zrovna jako vezl tu rodící, víš?
1: Tak víš, to porod do vody je taky jako moderní.
2: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
12: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Tak ještě takhle krátce před půl čtvrtou si tu dáme soutěž. Opět tři jednoduché otázky, u každé vždycky tři odpovědi. Stačí vybrat, zakroužkovat tu správnou a poté dneska rozdáváme lístky na dva lístky na Vizovické trnkobraní. Na tenhle víkend Míša na drátě. Míšo, dobré odpo.
2: Ahoj.
1: Čauky mňauky, tak prosím tě, jenom se musím zeptat, co ty a botox. Zvažovala jsi někdy, že si dáš botox?
2: Ne.
1: Ne? Tak každopádně to zváž, protože v sobotu v 11.30 botox vystupuje na Vizovickém trnkobraní. Tak je uvidíš naživo, tak třeba se potom rozhodláš. Tak prosím tě, před tebou tři otázky, tentokrát na téma prázdniny a škola. Děti jsou?
2: Ano.
1: Jsou, takže jak ty prožíváš ještě prosím tě ty prázdniny? Je to pro tebe náročnější jako pro rodiče nebo je to pohoda?
2: Samozřejmě, protože prázdniny jsou dlouhé, dovolené tolik není, takže tábory, babičky, tak to různě střídáme.
1: Žádná velká sranda, tak snad budeš mít výdání na víkend, protože dva lístky dost možná budou tvoje. Jdeme na to?
2: Můžeme.
1: Tak, první otázka, jak dlouho trvají letní prázdniny v Česku? Za A, přibližně 4 týdny, za B, přibližně 8 týdnů, anebo za C, přibližně 12 týdnů?
2: Za B,
1: 8 týdnů. Jsem tě nezmátl, dobrý, příště to dám v dnech třeba, nebo v hodinách. Tak, co žáci pravidelně 1. září nemají? Za A, knížky do fyziky, za B, sešit na poznámky, a nebo za C, chuť vstát z postele? To je pravda. To je pravda. To byla životní zkušenost, co jste teďka odpověděla. A poslední otázka. Co znamená zkrátka ZUŠ? Za A, zvláštní umělecká škola. Za B, základní umělecká škola. A nebo za C, zevlovat u školy.
2: Teď je výborné, ale je to Bčko.
1: Je to Bčko. Já jestli třeba náhodou jste na základce, když jsi chodívala, jestli si třeba neříkala, budeme zuškovat jako zevlovat u školy, ale...
2: Ne, to jsme nepoužívali.
1: Jasný, tak nic, tak jsem byl asi jediný. Dva lístky jsou tvoje, tak komu je dáš ten druhý? S kým půjdeš, jako tak byste?
2: Asi s manželem.
1: Takže prvního chlapa tam posíláme, no dobře, tak jo. Tak si to hlavně užijte a zabavit hlídání, zařídit, jo?
2: Jasné, děkujem.
1: Čau.
2: Ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: milé překvapení. Tady minimálně všechny, co rádi jezdíte a chodíte na nějaké túry, tak na Hitradio zdím pro vás mám teďka jednu možnost, že nad památníkem Tomáše Bati vzniká nové posezení.
1: Máš, že jsi řekl túra, tam tě doveze trolejbus až k památníku a pak tam uděláš pár kroků, jako to je no, túra, jo.
0: A tam jdeš dolů, tak co to je? Jako?
1: Jo, jako když jdeš dolů, tak no, je to túra. To je aha, hotovo, jo, jako, ale co? Hospody jsou blízko, takže to nebude tak dlouhá túra.
0: Dáš si 6 zastávek a bude to příjemnější túra, že jo. Si ho nebudeš sice pamatovat, ale bude krásná.
1: Jasně.
0: Tak prosím vás, nad památníkem Tomáše Bati vzniká takové speciální místo pro turisty. Já vám ho, já ho ukážu Šárce, mě zajímá prvotní reakce.
1: Já už jsem to viděla, mně se to líbí, ale to chápu, líbí. Že ano, chápu, že spousta lidí bude zase takzvaně pindat. Hezky slušně řečeno. No, jo, já nevím, mně to přijde takové baťovské prostě.
0: Je to takové, já nevím, mě vadí, že tam není třeba střížka, nebo že se tam nedá asi pohodlně sedět, mně to přijde takový.
1: A tak
0: jako...
1: je tam strom, tam je stín, to je v pohodě.
0: A jo.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.

0: dneska.
1: A to se musím všem teďka v tuhle chvíli omluvit na Hitradio Zlín, tady odpolední show, že já jsem dneska okolo 8 ráno šel se psem a na schodech jsem upadl, pravděpodobně jste to slyšeli. Byla to rána, jak zděla.
2: Jo, tak tohle bylo ono.
1: To bylo ono.
2: Jo, tak to nebyla ta událost v Otrokovicích v tom je, co tam řešili hasiči. Jo,
1: to nevím, ale já jsem spadnul.
2: Tak. Dobře, tak přátelé, jestli jste to slyšeli v Malenovicích, můžete se teď hádat s Pavlem, jestli to bylo to, že on spadnul, nebo jestli to bylo z Otrokovic. Každopádně, co se to tam vlastně dělo, si řekneme za chvilku ve zprávách.

0: teď v nejlepší dopravní servis na východní Moravě. Velmi opatrně, prosím vás, přes záhlednici při výjezdu směrem na Hulín. Tady máme motorkáře, který srazil pejska. Na místě teda všechny záchranné složky, projíždět velmi opatrně, a náhodou tady něco ještě nepřibude. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Hasiči dnes zasahovali v průmyslovém areálu Tuma v Otrokovicích. Ráno tam z velké nádrže s glycerolem odlétlo víko a zničilo nedaleký přívěs kamionu. Látka začala hořet a hasiči museli chladit pěnou. Preventivně evakuovali desítky lidí z okolí. Žádné škodliviny ve vzduchu naštěstí nenaměřili. Příčiny havárie teď zjišťuje vyšetřovatel hasičů společně s policií. Známá není zatím ani výše škody. Senát vrátil EET do sněmovny. V novele, která má elektronickou evidenci tržeb znovu zavést od příštího roku, navrhuje změny. Především chce zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých benefitů. Sněmovna normu znovu posoudí v září a může si prosadit původní verzi bez úprav. Česká republika vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka ho natočila na mobil a zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli na ulici. Jak šance vidí šéf České filmové a televizní akademie Ivo Maté?
14: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili má jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, která vysloveně ocenuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to ten film rozhodně je.
13: Nominace na Oscary budou známé v lednu. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. V nominaci nechybí Ondřej Cink ani největší medailová naděje Barbora Hukovská. Šampionát v cross country a sjezdu hostí koncem srpna Itálie. Dál bude na východě Moravy oblačno až polojasno, výjimečně slabá přeháňka, teplota kolem 25, zítra až 31 a víc slunce, večer ale pak zase déšť a bouřky.
11: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: A já doufám, že šviháte dom, my vás tam teďka posíláme a děláte, co děláte, normálně to sveďte na nás u šéfa, běžte dom.
15: Počkej, to jsou moji odpolední, jsou to naši do práce a my posíláme domů,
0: jo? Nechoďte nikam, žádná noční, dneska jste doma, my jsme vám to teďka vybavili. Jo? A prosím vás, k tomu se pobavíme o prázdninách. Jak to jako rodiče vnímáte, jestli to je požehnání nebo naopak?
15: Já se těším na školu.
0: Ty se těšíš na školu? A je ti jasné, že ty už do školy nechodíš?
15: No ale těším se, až půjdou moje děti.

0: Tady Hydrádio Zlín, tady odpolední show, no a škola se nám teda blíží, pomaličku ale jistě. Za chvilku konec prázdnin a já se teďka ne žáků, ale vás rodičů jdu ptát, jak to vnímáte ty prázdniny. Jestli prázdniny jsou jako pro někoho vysvobození, že konečně teď opravdu jako odpočineme, a nebo naopak je to logistické jako logistické manévry a absolutní peklostroj.
1: Jako já teda jako matka dvou dětí ve věku 10 a 12 let musím říct, že pro mě je to tak půl na půl, protože je skvělý, že nevstáváme. Jo, je skvělý, že nemusíš řešit domácí úkoly, tamto, hento, furt někde něco, kroužky, vození, bleble, tohle je super, ale zabavit ty děti na dva měsíce, to je za prvé dost drahý finančně a za druhé to jako velmi psychicky náročné občas, takže přátelé, rodiče, jsem s vámi, nicméně už je to tady, že už začínají takové to, zaplaťte už elektronickou peněženku, zaplaťte obědy, přihlaste obědy, takže už nám to začíná hezky, kroužky řešíme.
0: Počkej, co je dražší, prázdniny nebo?
1: No ježiš, hele, ale to je taková zajímavá otázka, no. V součtu si myslím, asi ten školní rok, ale taky je delší, že? Takže to dává smysl.
0: Se to rozloží na splátky.
1: Právě.
0: 601 13 13 05, jak máte prázdniny vy?

0: A protože jsou odpolední hodiny, tak je tady odpolední show na Hit Radio Zlín. Jinak jsme se teda ptali, jak to máte jako rodiče s prázdninami. Jestli to vnímáte jako, že jde super, nebo naopak je to peklo. Tak úplně jednoduché zprávy, co nám tady přistály, já jsem vybral tři, jo. Míša. To my děti dáváme pravidelně na celé prázdniny po táborech, prarodičích a podobně, vídáme se s nimi jenom o víkendu a všichni jsou šťastní. My se aspoň zaspomínáme na doby bez dětí, kdy jsme došli domů a nemuseli nic víc dělat.
1: A to je hezké, ale tak mě to zase potom líto, ale víš to, zase jako týden nevidět mě jako nevím, no.
0: Já vždycky zapomenu, že nějaké dítě mám.
1: Jo, jo, že kdo jsi.
0: A ty seš který? Já jsem tvůj syn. Jo, tyhle, jo, takhle. Joška. My to prostě nezvládáme. Máme pocit, že během prázdniny té práce snad třikrát tolik, protože furt je někde musíme vozit, furt něco vymýšlet a pozor, jinak by u toho počítače doma zhenili.
1: To je přesně ono, prostě. Hej, to není jak za nás, že jako řekneš děcku běž ven, jo. Ono jde a někdo venku je. Ne, jo. To musí mít prostě domluvený konkrétního kamaráda, no. Se kterým jdou ven, jinak ho nepotkají, ano. Prostě.
0: A nejhorší pak je, že jim řekneš jako běž ven, nebuď u toho počítače, on si vezme telefon a je venku před barákem na lavičce.
1: Tak a aspoň je na vzduchu, rozumíš? To my maminky si takhle přesně říkáme přes prázdniny. Aspoň je venku, ale na sluníčku, dobrý je to.
0: To je chytá vitamin D, je to dobrý.
1: Přesně.
0: Martina, tímto uzavřem. My máme prcka, co běžně chodí jenom do školy. Takže my tohle tak neprožíváme, já jsem s ním aspoň o to víc doma a užíváme si to, když prázdniny, tak užít.
1: Tak jsme tady měli zástupce vlastně úplně všech názorů, jako
0: já jsem to tak vybral hezky.
1: Spektrum.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
13: Hit Radio. Když si

0: díva.
1: My jdeme na Hitrádiu Zín přepisovat historii. Od dnešního dne, po dnešním NZku, neboli nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, už se přestaneme smát Brnu.
2: NZko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Ten terč bude jiný.
3: Myslíš si jo? No já si myslím, že Brně je furt víc důvodů, jako proč se mu smát. No nicméně, já jsem chtěla, přátelé, říct, že kdybyste chtěli si udělat výlet do nejstaršího města v České republice, no, tak schválně kam bys jel, Pavle?
1: Ústí.
3: Ne, proč Ústí?
1: Nevím, zní to tak prostě jako...
3: Jakože zní, že je to starý, jo?
1: Jo, jo.
3: Ne, tak dobře, ale hele, nejsi o moc jako daleko, aspoň co se kvality města týče, je to Bruntál.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat.

0: My se jdeme tady na rovinu omluvit. Omluv se.
1: Myslíš Bruntálu, Brnu nebo komu ještě dál?
0: Všem teďka, jenom stačí, že se omluvíš.
1: Omlouvám se.
0: Tak a já vysvětlím, proč se ona omluvila a já ne. Protože ty jsi tady vykřikovala, že houby už neporostou.
1: To je pravda.
0: To není pravda.
1: Roste houby.
0: Mykologové to prý vidí jinak, protože po takovémto polodešťovém jako týdnu by mohly ty houby příští týden jako začít nějak jako rašet, nějaké podhoubí se prý už někde děje. A prý dokonce prázdní něco možná i nazbíráme.
1: Dobře, já bych tě jenom chtěla varovat, že něco možná nazbíráme znamená, že porostou mnohem míň než v předešlých letech. A teď si vem, jestli si v posledních letech šel do lesa, kolik si toho reálně našel?
0: Já se tě zeptám jinak, růst mnohem méně než normálně neznamená neroste,
1: vůbec,
0: neroste
1: to je
0: nic.
1: Pravda, ale to, že přijdeš s prázdným košíkem, pořád platí.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Tady na Hitradio Zlín, odpolední show. A samozřejmě za chviličku čekají čerstvé zprávy. Co se v nich tak zhruba dozvíme?
1: Já si musím teďka čekovat telefon, protože já mám, se přiznám, iPhone a teď prej nám hrozí špionáž. Takže budou nám, přímo Apple nás varuje, že nám budou posílat jako varovné zprávy, že mě chce někdo nabourat se do telefonu. Pavle.
0: Vždycky, když slyším tady tohle, ve smyslu, no, jako, že někdo nás špehuje, tak já si představuju nějakého týpka v kapuci, který sedí.
1: Jo, přesně.
0: A teď si, jo, a ty si a říká, ta Šárka,
1: kolik? Šárka Holubcová.
0: Aha, 8 rohlíků. Aha, píšu si. Jo, přesně. Tři banány, no to víš, že venko.
1: Tak
0: no,
1: už vím, to nakupuje, jo,

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy, potěším, takhle kolem té páté hodiny už nevidím žádné problémy na cestách, tak hlavně ať se nám jezdí v pohodě a bez nehod. 601 13 13 05, náš WhatsApp, kdyby něco.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. Staré město.uh.cz.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Čí jsou hody?
9: Naše!
8: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Město Zlín nenašlo spoluinvestora, se kterým by se pustilo do rozvoje zimního stadionu. V předběžných konzultacích se ozvaly tři firmy, žádná ale podle radnice nepředložila konkrétní ekonomický model. Město zároveň zjišťovalo zájem o majetkový vstup do hokejového klubu Berani Zlín. Nedostalo ale žádnou formální nabídku. Nicméně ozval se jeden potenciální zájemce, u kterého možnosti ukáží až další jednání. Někteří z nás ušetří na energiích, i přes nejistotu na Blízkém východě začínají někteří dodavatelé plynu a elektřiny v Česku snižovat ceny. Například E.ON teď nabízí levnější dlouhodobé tarify pro nové zákazníky. V posledních měsících přitom právě kvůli krizi na Blízkém východě dodavatelé zdražovali. Ženou se na nás další bouřky, přes Českou budou přecházet v příštích dnech v několika vlnách. Už v noci na zítřek můžou zasáhnout severozápad Čech. Zítra večer pak pro změnu skoro celou Moravu a Vysočinu. Poslední vlna bouřek by měla dorazit v pátek v noci. Zatím ale ještě není jasné kam. Meteorologové to budou upřesňovat. Jestli máte iPhone, možná vám přijde dost zvláštní notifikace. Apple totiž začal rozesílat varování lidem, kterým prý aktuálně hrozí velmi pokročilý špionážní útok. Týká se to 110 zemí světa, včetně Česka. Cílem takových útoků nicméně bývají nejčastěji politici, novináři nebo aktivisté. Pro většinu běžných uživatelů je riziko minimální. Na východě Moravy teď už převládá většinou polojasná obloha, teploty už postupně zamíří dolů, v noci budou minima kolem 17. Zítra čekejme zpočátku většinou polojasno, později odpoledne se ale bude zatahovat a k večeru dorazí i pásmo deště, případně i bouřky, které můžou být i silné. Zítřejší maxima 28 až 31 stupňů.
13: Práce končí, život začíná, jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: My jsme ještě neodešli domů, tak nás nevyhánějte. Ještě 60 minut odpolední show tady bude kvalitní jak nikdy. My si totiž před víkendem, který je plný festivalů, a pravděpodobně ty jedeš, že jo, na Vizovické Trnko?
14: Je to tak, ty jedeš na Hrady CZ?
0: No je.
14: No jo.
0: Tak pokud se někde potkáme, tak je potřeba udělat si seznam věcí, které tam jako musíme mít, protože jsou věci, na které běžně zapomeneme a pak nás to štve a mrzí a chybí.
14: Počkej, lepě. Pivo tam mají, ne?
0: No tak to s tím souvisí, ale pivo si tam nebudeš brát, ne?
14: No právě proto se ptám, jestli tam je, tak ho neberu.
0: Jo. Znáš festival, na kterém není pivo?
14: Bez tak nějaké je.

0: Tak jak jsme slibovali, tak jdeme doručit na Hit Radio Zlín odpolední show s Pavlem a Šárkou top 5 věcí, které musíte mít na trenko nebo na hrady, nebo pokud jdete prostě na jakýkoliv festiák, ale tenhle víkend nás čekají tyhle dva krásné festivaly, ať se vydáte na jeden nebo na druhý, musíte mít.
1: Tak pojď, schválně, a já tě to budu kritizovat, jo, jako vždycky.
0: No, já si počítám. Páté místo, klíče od domu, dobře schované do batohu, nebo někde, kde se fakt jako nestratí.
1: Jasně, pokud přijedeš autem, které tam odstavíš, a bude tam celou dobu, tak klíče můžeš teoreticky nechat v autě, pak zase řešíš, kam dát klíče od auta, no,
0: auto to není trezor.
1: Ale dobře, klíče, jasně, no, jo. Dobře.
0: Ale jde o to, že když se vrátíte z festivalu, který
1: tak
0: jste
1: je fajn
0: užili,
1: se dostat domů, to je pravda.
0: Jedna z těch jako fajn věcí je třeba si odemknout.
1: Jo, jo, jo, to je fakt.
0: Místo čtvrté, doklad, jakýkoliv.
1: Jo, to mě jednou nachytalo na masteru. No. Já jsem jela jako bez občanky, oni to tam po mně o tom chtěli, no, a já no. Jako, no, tak nic.
0: Ale hrozně na to zapomínáš, že říkám, jako na co doklady dneska, ale aspoň v tom telefonu tu občanku mít, nebo jakkoliv.
1: Tak, přesně, no.
0: Místo třetí, telefon. Prosím vás, bez telefonu, a tak to už dneska víceméně nemusíme ani říkat.
1: Já si myslím, že bez telefonu lidi nechodí už ani na záchod, na to, že na festiák.
0: To je pravda.
1: To jsem klidná, jako.
0: Co si fotíte? No to je jedno. Druhé místo, nabíječku na telefon, ano, a na cokoliv. A pozor, pokud, a teď jako, sorry, jo, ale ajkosky, já nevím, elektronické, já nevím, co se všechno dneska nabíjí. Vemte si na to ty nabíječky,
1: a
0: pak
1: hlavně,
0: vás to tam bude mrzet.
1: Vemte si i powerbanku, i nabíječku, kterou pak dobijete, ano, tu powerbanku.
0: Ano.
1: Skvělá věc.
0: Vždycky jsou tam někde místa, kde si dobíjíte třeba jednotlivé věci, ale
1: normálně
0: nechat
1: to tam. Normálně za někým běhneš,
0: to
1: prostě prosím tě, nabíjme to a hotovo.
0: No až to udělá 5000 lidí, bude paráda.
1: Jo, no.
0: A místo první, co musíte mít na festivalu, jsou prachy, ale hodně prachu.
1: Jo, jasně. A co když je nemáš ani na účtu, ani v telefonu, ani nikde, prostě. Co s tím? Máš
0: bez peněz do hospody nelez.
1: No jo.

0: co se to stalo, já tady mám ještě jeden žebříček, který se vám bude hodit do života, a aneb elektřina, jak ušetřit?
1: Ježiš, dobře, tak já ti to budu zase kritizovat, ale Pavle, protože tu zase budu, prosím tě, od tebe určitě perličky.
0: Je parádní hodina tohle.
1: Pavel se pustil do žebříčku a já do kritiky, tak to má být. Tak pojď.
0: Místo první, staré spotřebiče. Vyměně za nové, protože ty staré kolikrát jako žerou
1: počkej,
0: víc elektřiny.
1: Počkej, vážně, jako ty jdeš radit lidem, jak ušetřit, a první info je, kupte si nové spotřebiče, jo?
0: Tak,
1: dobře, takhle. Děkujeme, posíláme klíčenku, pojď dál.
0: Vychází to z internetového žebříčku, ale jsem ho nevymyslel. Místo třetí. Nenechávat zapnuté televize a pohotnostní režimy. Takové to, jak tam vždycky svítí do světýlko. Vyprout, to žere elektřinu.
1: Počkej, jakože to mám tahat ze zásuvky všechno, to se zbláznil.
0: Ne, to ježíš, neznáš chytré zásuvky dneska, máš takovou tu chytrou prodlužku.
1: Dobře, ale ta bere tak energii furt.
0: Ne, to pak vypneš nazdár.
1: Počkej, takže to mám dát do chytré zásuvky a tu pak vytáhnout ze zásuvky, jo? Dobře, pojď dál, prosím tě, za sebe
0: bos. Nic, druhé místo, vytáhnout nabíječky. Protože ty pořád taky něco žerou.
1: Je fakt, že no, na mě vytahuje pravidelně vysavač, co jezdí sám, tak on to vždycky vytáhne za nás ze zásuvky, víš? No tak protože to nasaje samozřejmě do sebe, že jo?
0: Já, že má
1: ručičky. Se zasekne, ale vytáhne to ze zásuvky, to je v pohodě.
0: Chudák. No a první místo.
1: No.
0: Vyměňte si žárovky za úspornější. Já jsem totiž teďka, mám dva spínače v kuchyni na žárovky. Levá strana, pravá strana. A teď přišel kámoš, my tam nainstalovali, prostě máme tam nějaké speciální žárovky. A on říká, tady ta levá strana, když ti svítí, tak ti žere XY. A tahle ta druhá, ta drahá, to když zapneš, tak to žere třeba 12x tolik, co ta první. Já už tu druhou nezapínám nikdy v životě.
1: Ale tomu mám lepší radu, pořiď si ženu, která bude zasínat za tebe.
0: To je chytré, ne, to už používám jako myčku. Teď ještě uvidím, co dál.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
13: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička vlastně.
12: To si říkají bohužel doteď.
11: Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: dneska při scéně na Hitrádiu Zlín, takhle na 19. srpna jsme teda kromě toho, že jsme tady měli hned dva sympatické, ale libové žebříčky do života.
1: Tak zároveň... prostě k něčemu to bylo úplně návšem, ale Pavel si to užil, tak to je hlavní.
0: No. Mě to bavilo. Mm-hmm. Tak prostě já jsme tady rozdali další dva lístky na letošní Trnkobraní, které startuje už tento pátek.
1: Počkej, mám dotaz, prosím tě. Hmm. Máme ještě i zítra budou lístky na Trnko? Nebo jak to máme?
0: Kdybys mě nechala domluvit.
1: Aha, promiň, tak jo, tak povídej.
0: Tak jo, a zítra tady máme poslední dva lístky na Trnkobraní.
1: Výborně, děkuju pěkně. Taky jsme tady probírali prázdniny, tak jsme se vás ptali, jak to dáváte, jestli jako jste rádi, máte čilínek, pohodičku prostě, nebo naopak se těšíte na 1. září, až to zase vyženete pěkně pryč a bude zase normální režim. Tak já mám vlastně od každého kousek a zjistili jsme, že vlastně vy jste na tom stejně.
0: Jo, a hlavně jsme zjistili, co je zajímavý, že nadáváme na to, jak jsou prázdniny drahé, ale ve skutečnosti školní rok je mnohem dražší, jenom je rozložený na víc měsíců.

0: Tady je Rádio Zlín, tak jako odpolední show, a možná to nevíte o nás, my jsme oba se Šárkou rodiče. A my neustále, tak jako pravděpodobně i možná, že i vy, řešíme, jaké způsoby výchovy jsou ty správné, co je dobrý, co je vhodný, co mu kdy vysvětlovat, nevím, takové ty klasické věci. Teďka na internetu se šíří taková, jako řekl bych, ne že fáma, ale takový jako trend, jak vychovávat děti pomocí technologie, nebo technologie výchovy, která se jmenuje FAFO. Je to FAFO. Anglicky, prosím vás, je to jakoby trochu sprosté, jo, tak to proměňte anglicky. Fuck around and find out. A znamená to, prostě si udělej, co chceš, pak si poneseš následky. A je to vlastně, psychologové jsou samozřejmě zásadně proti tomu. A ta myšlenka je v tom, že pokud dítě chce strkat prsty do trouby, tak ať si je strčí. Však se spálí, aspoň bude vědět. Chceš tam běžet, já nevím, pod auta, na silně, běž! Tak tě sra, takové tvrdé, jako velmi.
1: Hele, a já si
0: ale
1: myslím,
0: chápu, jakože...
1: Právě, částečně to platí, a to jsme zase u toho, od každého kousek si myslím, že je naprosto ideální výchova, takové to, zase to nebudu úplně přehánět, jako pokud bude chtít skočit ze skály, tak ho asi nenechám, protože to si, toho se moc nepoučíš, hele.
0: No poučíš jenom jednou, no.
1: Právě,
0: takže prosím,
1: ale zase, jestli to bude takový to, že může zkrát řekneš, vem si tu bundu, on si ji nevezme, tak si zmrzni prostě, a děti zima, uži si to.
0: Já jsem teďka, a to se pozor, a to se mě drží jako do dneška, já jsem teďka byl o víkendu prostě na festiáku, a ráno mi žena, manželka mi říká, vem si čepici, bude tam prostě jako fakt jako parno, nebude tam stín. A já, je mi 32, já vím, jak se mám oblíkat. A jasně, že jsem pak kolem 12. úplně spečený.
1: Kéž bych já ji poslechl, ano.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
4: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
3: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Nejlepší

0: to jdeme tady na Hitrádiu Zlín mimochodem zakončit, tak myšleno to odpolední show. My se s vámi loučíme, tak playlist samozřejmě a sranda jede dál, nicméně už bez nás. Zítra od 15. hodiny opět budeme připraveni, budeme zároveň taky rozdávat poslední balíčky na Vizovické Trnko. Na co se těšíte na víkend, milá dámo?
1: No na Vizovické Trnkobraní, samozřejmě, jak jinak. A na to pivo, o kterém byla řeč.
0: Ano, jsem rád, že jste se mě zeptala.
1: Jo, aha, promiň, a ty?
0: Co tě to zajímá?

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Dobrý podvečer, před 18. hodinou podíváme se na silnice v Ostravě, v Rudné ulici ve směru na Opavu. U sjezdu na Plzeňskou překáží dva spadlé stromy, na místě jsou hasiči. Počítejte s kratším zdržením. D1, 190. kilometr u Brna směrem na Vyškov. Tady došlo k nehodě motorky s dodávkou, blokují jeden jízdní pruh a kolona má aktuálně zhruba kilometr. V Praze v těchto chvílích počítejte s více auty na Štěrboholské a na úrovni Štěrbohol hlásíte kolony v obou směrech. Popojíždět dál budete i Pražským okruhem na sjezdu z D5 směrem k D1 nebo v tunelech Strahovský a Bubenecký směrem na Troju. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
3: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
4: Křupni Vest a zažeň stres.
1: Vestzlin.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz. Usnula?
0: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
0: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Čí jsou hody?
9: Naše!
8: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se pak mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami, v výstrahu vydali dnes meteorologové. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl k situaci na Slapech.
10: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet.
2: Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září. Lidé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes se schválil Senát a teď ji dostane prezident. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během všech pátků v září. Návštěvníci se podívají do strojoven nebo skladů použitého jaderného paliva. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V noci většinou polojasno, na severu místy déšť, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu bude chladněji. Čtvrtek pak zůstane oblačný, polojasný, místy přehánky, odpoledne a večer na jihovýchodě déšť četnější. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio Classic startuje, doufám, že jste na to ready, doufám, že máte hezkou středu a spoustu energie. Hit Radio. Dobře, ty energie tolik nepotřebujete, ale jenom ať si užijete ty songy, co nás čekají. Za chvilku Katrina and the Waves, a teď už to slyšíte? Something Got Me Started, Simply Red. Jdem na to!

my tenhle týden spíš tančíme mezi kapkami deště. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, Péteru, Hit Rádia. Krásný večer, 10 minut po 18. hodině. Mimochodem, důležitý jméno. Zapamatujte si ho. Nicholas Pipal. Tohle jméno ještě uslyšíme mnohokrát. Je mu teprv 19 let a už je ambasadorem české cesty do vesmíru. Tenhle frajer před 20 stihnul vyvinout systém pro odhalování mozkových nádorů, který používají ve fakultce v Olomouci a brzy možná i ve světě. K tomu získal stipendium na Oxfordu v 19 letech. Neskutečný, neskutečný. Miluje teorii velkého třesku, což se dost nabízí, a sní o Nobelovce. A upřímně, podle toho, jakým stylem a jakou rychlostí jede, mu to fakt věříme.

0: Maybe. Brainstorm s námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. 18.18, něco si rychle přejte? Jo, máte? Dobrý. To by byla škoda, kdybychom to prošvihli, takovou hezkou věc. Hlavně si nenechte ujít naše skvělý hity, protože ano, i dnes večer si dáváme společně cestu časem do 80., 90. a taky milénia. A i dneska je to nabitý. Hele, Captain Jack, to vás rozhýbe, to zaručuju, to je těžký se nehýbat, to je takový, jak vám začne cukat noha nenapadně. Taky nás čeká Tina Turner, jedna z bondovek, GoldenEye. No a k tomu třeba... Tahle legendární popová hvězda. Michael Jackson a Bad už za chvilku ve vašich uších.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak co, užíváte Captain Jack s námi na Hit Radio. No a hele, ruku na srdce. Kdo z nás si někdy jednou nedal sklenku a neudělal nějakou blbost, jo? Určitě teda už to bylo hrozně dávno, ale jinak se to prostě může stát, jo? Ale jsou hlouposti a pak jsou velký hlouposti. Jednu takovouhle velkou hloupost, opravdu kardinální, provedl jeden muž z Brna. Ano, velmi slavný muž z Brna, dělá spoustu věcí. On se opil, vylezl prosím vás na jedné stavbě v Brně na Věžový jeřáb. Tam se dostal do kabiny a odmítali opustit. To je takový to, když je člověk hodně opilej a chová se jako dítě, jo. Na, nikam nejdu. Tak tohle se stalo, dlouho musela dostat až přivolaná zásahová jednotka a bohužel pro něj se navíc zjistilo, že tenhle konkrétní Pokémon je celostátně hledaný. Tak prosím vás, kdybyste vyráželi na skleničku, ať neskončíte na jeřábu, jo?

0: Ten hlas, to je prostě Bryan Adams, Cuts Like a Knife, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, mimochodem všímáte si, jak to utíká, jo, hele, už jenom chvilinku je víkend, ten neskutečný tempo, neskutečně to letí, tak doufejme, že to do toho víkendu dotáhnete s úsměvem na rtech, já věřím, že jo. A pokud třeba ten dnešek nebyl úplně nejúspěšnějším dnem, tyhle hejty by to mohly malinko zlepšit, jo. Sasha, I Feel Lonely, s tímhle songem sami nikdy nebudete. K tomu ATB nebo Men at Work, už za chvilku.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: uslyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hezký večer, 19. hodina je tady. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na znalci

Romantika jako blázen, Glenn Medeiros s námi na Hit Radio. Hezký večer. No jasný, hele, kdo by nechtěl kabriolet, jo? Prostě prohánět se bez střechy, nechat si vítr vlát ve vlasech, zvlášť když je teda zrovna venku hezky, tak prosím vás, ale ne za každou cenu, jo? O tom už teď něco ví, škoda, že to nevěděl předtím, jeden pán z Bratislavy, kterého zastavila policie. A to proto, že si všimla jeho trošku zvláštního vozu. On totiž měl takový starší Citroen a rozhodl se vlastnoručně z něj právě udělat kabriolet. To znamená, ano, uřízl střechu, uřízl ty nosníky, jo, prostě jako kreativní. Zas musím říct, že z těch fotek to vypadá fakt, jako že se s tím dal práci, ale samozřejmě to nemůžete udělat, jo. Což teda buď pánovi nedošlo, nebo to prostě risknul, takže další jízda už mu byla samozřejmě zakázaná, dostal k tomu pokutu, no, takže jo, jako je super, že jsme kreativní.

0: tohle je legendární NSYNC, It's Gonna Be Me, posloucháte Hit Radio. Jako tohle cestování časem díky hudbě, pomocí hudby, to je vždycky fantastický. Pokračovat v tom budem i za malou chvilku, dál nás čekají hity z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Fleetwood Mac, k tomu Babylon Zoo anebo Masterboy. Jo, je na co se těšit.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
7: Tisku levně CZ.
0: Náplně hned.

Astro Boy, Is This The Love? Jste z Hit Radiem. Hezký večer, no máme tady trable. Prosím vás, asi jste viděli někdy, možná jste to sledovali aktivně, Beverly Hills 920. Legendární seriál. Legendární. Prosím vás, a ta škola, ve které se vlastně natáčelo, má problém. To je reálná střední škola v Los Angeles a oni mají málo studentů. I přesto, že se tam točil seriál, i přesto, že tam chodili významné osobnosti, prostě mají málo studentů, tím i málo peněz, jo. Jako hrozí tím konec jedný velký éry. Já si myslím, že to je tím, že mladí už ten seriál neznají, že jo. Možná je na čase jim to pustit a říct prostě, podívej se, do jak cool školy bys mohl chodit, jo. Když tě nebudou chtít pustit k maturitě, tak se celá škola prostě semkne a bude skandovat. Tak uvidíme. Posíláme pozdravy do Los Angeles, budem doufat, že to tahle skvělá škola ustojí. A já posílám činasky.

0: Jo, takhle zní středa večer. David Bowie a China Girl. Jste s Hit Radiem, moc díky, že ten večer trávíte s námi. Doufám, že si užíváte tyhle fantastické hity Hit Radio Classic. To jsou prostě ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. No a Sheryl Crow nám udělala takovej výborný návod na to, jak se toho prostě nebát, jo. Když tě to dělá šťastným, tak to nemůže být tak strašný, že jo? Sheryl Crow už za malou chvilku, k tomu třeba Natasha Thomas nebo New Order.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
3: Hezký večer, 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď úplně neskutečná pecka. Tohle, dámy a pánové, jsou Stardust, Music Sounds Better With You.

0: Hezký večer, pojďme si společně trochu zacvičit. Nebojte, nikam nechoďte, primárně v teoretické rovině, jo? Při mračení používáte víc svalů než při úsměvu. Takže kdyby náhodou vám někdo zas vyčítal váš výraz za to, že prostě se nějak tváříte, ksichtíte, mračíte, normálně, řekněte mu, že vy prostě cvičíte. A je to tak v pořádku, na to máte plný právo, naopak by vás měli pochválit. No a pak, co se týče ještě právě toho, jak moc chceme cvičit, tak k otevření láhve vína potřebujeme, aby se nám aktivovalo 14 svalů. Taky je cvičení vaše vášeň.
1: Jdeme na sever společně s Kabáty.

Just another day tady na Hit Radio, John Sekáda za námi. Krásný středeční večer vám přeju. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Díky, že jste u toho, že mě v tom nenecháte o samotě, pač takhle spolu si ty songy totiž užijeme mnohem víc. Paula Abdul už za chvilku, k tomu taky James, jeho Sit Down, nebo Rednecks, Cotton Eye Joe, ano, tahle legendární věc.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe, Redneck se s námi v éteru Hit Rádia. To je jízda, co? No mít kamarády, to je taky pěkná jízda. Prosím vás, mít kamarády nás stojí průměrně 5 000 korun měsíčně. 5 táců! To je strašně moc. To jsou peníze, které padají na takový ty brančičky, večeře, tahy po hospodách a barech. No a prostě na všechny ty společné akce. Jo. Taky mají samozřejmě narozeniny občas, taky mají svátky, jo. Teď narozeniny to mají každý rok, to je strašný, že jo. Dobře, samozřejmě pak fajn, když i vy na svoje narozky nebo svátek se cítíte milovaní, máte ty kámoše, co vám to vrátí a taky utratí těch 5 000 měsíčně, jo. Takže samozřejmě je to drahý. Je varianta taky nemít kámoše, ale mít peníze, taky víc spánku a klidu, ale taky nudy, takže to za to asi úplně nestojí. No nebo se s nima můžete zkusit jenom volat. Jo, většinou už fungujeme na paušálu, že jo, tak to by bylo poměrně levné. No tak hele, od teďka s kámošema jenom volat, jo, a jednou za rok se potkáte. Skvělej plán. Monkey business, piece of my life. Právě teď. Tak si to užijte.

0: Dance, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, co jste s námi. Blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středy a ať se vám zítra fantasticky vstává. Ideálně samozřejmě s naší snídaní šampionů. Docela ještě stihnem pár skvělých, unikátních hitů. Třeba Big Field, Saturday Night, jo. Taky Enrique Iglesias a taky tohle. No prostě Phil Collins, tak si to nenechte ujít a mějte se hezky. Ahoj.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.

0: zábavej v uši.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio Zlín.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc@cepkov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.